Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.

0: Hezký den, přátelé, vítejte u nové epizody podcastu Hana jede. Naproti mě dnes sedí redaktorka publicistiky a také moderátorka Dita Vojnarová. Dito, hezký den.
1: Hezký den.
0: Já se na úvod zeptám, zapomněla jste někdy na vysílání?
1: Stalo se mně to v začátku, když jsem se ještě neorientovala v programovém schématu Českého rozhlasu Olomouc a kdy se dělaly moderáce, plánovaly vždycky na týden, na ten nadcházející týden a byly třeba i dvouhodinové, takové kratší. A já jsem se špatně podívala a zvonil mě telefonem, volal mi tehdejší ředitel Pavel Hekela, můj kamarád, a říká, ahoj, kde jsi? A já jsem říká, je tady krásně, já se procházím okolo Moravy se psem a užívám si sluníčka a do rozhlasu půjdu zhruba za hodinu a on, no, už si tady tak zhruba 20 minut měla být, my tě nemůžeme sehnat. Já jsem prostě přehlídla svou službu, takže přišel patřičný trest, který tomu odpovídal, já jsem s ním samozřejmě souhlasila a o to větší pozor jsem si pak dávala.
0: Je to tvrdé vlastně pro moderátory v momentě, kdy třeba nepřijdou, zapomenou, cokoliv se stane a opravdu tam na ten čas musí být, protože samozřejmě rozhlas vysílá živě.
1: Tvrdé myslíte to, když si uvědomím, že jsem něco způsobila?
0: Tak, ale i ten trest ve výsledku, no, protože pro tu instituci to samozřejmě znamená velký problém.
1: No, problém to je v tom, že ten moderátor, který doposud vysílal, tak musí zůstat. Pokud tam není po ruce někdo další a musí čekat, než vy doběhnete. Takže je to takové nekolegiální, proto si to hlídáme, ale z různých důvodů se to stane spoustě lidem, někdo dojíždí autem, něco se stane na cestě, tak tam je důležité, abyste zavolal a řekl, promiňte, budu mít zpoždění, řekněte moderátorovi, tam zůstane o něco déle a já se včas připojím. Taky jsem zažila, že měl kolega zdravotní problémy a skončil na operačním stole, protože to byl zánět slepého střeva a v takové situaci prostě se okamžitě semkneme a najdeme to nejlepší řešení pro ten daný okamžik.
0: A u vás přes noc vysílá automat, nějaký robot?
1: Ano, my se přepneme po 19. hodině a ranní moderátor přichází v současné době v 5 hodin, protože když jsem nastupovala do Českého rozhlasu Olomouc, tak jsme vysílali ještě do 22 a tenkrát se dokonce uvažovalo o tom, že to posuneme a pojedeme 24 hodin denně, tak jsme přemýšleli, kdo bude dělat ty noční a brzké ranní směny a jaké budou.
0: Mimochodem, jaké jsou nejhorší vlastně noční můry vůbec moderátora, co všechno se může přihodit v tom živém vysílání?
1: Úplně všechno se může stát a dost se toho i stalo. Často se mě lidé ptávají, co se děje, když nepřijde host, když zapomene, tak to už jsme zažili několikrát. Ideální také v tomto případě je, když se ten člověk ozve a řekne, nemůžu přijet, nebo nenastartoval jsem auto, přijedu později, nebo přizná, že zapomněl, ale někdy se nedozvíte ani toto, tak tam je potom dobré mít připravenou nějakou zálohu, kterou tam dáte třeba jako reprízu a nebo rychle v součinnosti s produkcí a editory té stanice vymýšlíte náhradní program toho vysílání, takže se do toho vloží nějaké reportážní příspěvky, které jsou v záloze, případně nějaká repríza třeba z ranního vysílání a hraje se, moderátor může připravit nejrůznější čtenky, aby opravdu ten čas zaplnil. Noční můra další, vdechnuté smítko. Vy moderujete všechno, vám to krásně jde, máte to připraveno, notabene tam sedí host, najednou se nadechnete a cítíte, že tam něco je v tom krku, napijete se po druhé, po třetí a pak víte, že to nedáte. Mně se tohle to konkrétně stalo ve zprávách, Radim Šváb, můj kolega, taky dokonale připravené zprávy a já jsem věděla, že je průšvih a držíte to, pak pláčete a pak už víte, že to nedáte, takže se odkloníte, což vám nebudu dělat od mikrofonu, je dobrý zvuk, odkloníte se, lehce si odkašlete a potom si říkáte, ať je tam nějaký zvuk nějakého respondenta nebo aspoň jingle, ať to zkusím ze sebe dostat ven a tak dále, je toho moc.
0: Tak lehce ono někdy člověk, když opravdu potřebuje, dusí to v sobě, tak pak to úplně lehké není. Já si samozřejmě tady tenhle moment a okamžik a ten pocit dokážu vybavit, protože se mi to taky kolikrát stalo, je to fakt hodně jako nepříjemný, musím říct, člověk fakt, jak říkáte, no tečou slzy, úplně jsem se do toho vžil, není to vůbec nic příjemného, ale občas to tak prostě je, že člověk si nevybírá, někdy je třeba nemocný, někdy něco může vdechnout a tak dále. Takže tam z mé zkušenosti, já jsem pamatuju jednu konkrétní situaci, my jsme teda nenatáčeli tady, ale natáčeli jsme něco na floře, byl to teda takový reelskový formát, to znamená na sociální sítě na výšku, a taky tam vlastně můj respondent hovořil, měl takový docela delší monolog a už jsem cítil, jak se dusím, už jsem se ani nenadechoval, jenom jsem doufal, že skončí tu větu, abych teda mohl se potom vykašlat a aby jsme to mohli střihnout a teda pokračovat potom dál, což je samozřejmě výhoda toho, že přetáčíme stejně jako dnes tady, takže...
1: Úskalí tohoto, když dáváte signál tomu respondentovi, je v tom, že on to neúplně pochopí a přestane vám mluvit klidně v polovině věty. A to nechcete, vy potřebujete, aby on tu myšlenku dokončil. Takže signály, to jsem se taky odnaučila ve studiu dělat, protože když je někdo nervózní, tak si začne pomáhat, začne točit sklenicí, rozepínat a zapínat hodinky, cvakat průpiskou, hrát si třeba s náramkem, protože tak pracuje s tou trémou, případně hýbat s mikrofonem nebo ťukat do té základny a ten mikrofon to bere všechno. A teď vy víte, že to tam nemá být, že ten zvuk je tam navíc a není úplně příjemný, ale zase, když dáváte najevo, tak ho taky vyhodíte z té myšlenky a úplně ho vykolejíte, takže ideální je počkat do písničky a pak říct, sundejte to, posuňte to, odložte tu propisku a koncentrujte se prosím na mě.
0: Co třeba nějaké přeřeky? Věřím, že za tu vaši poměrně dlouhou kariéru, co jste před mikrofonem nebo za mikrofonem, tak se vám určitě taky staly nějaké vtipné momenty, tak vzpomenete si na první dobrou, na nějaké, které jste poslala do éteru.
1: Stává se to pořád a je to lidské. A co se týče mých v uvozovkách průšvihů proti českému jazyku, tak ty souvisejí z místa, odkud pocházím. Já jsem děvucha z Dolní Lutyně, což je dědina Bogumína. A tam spousta lidí mluví takzvaně po našemu, mluví nářečím a krátí se u nás. Nevím pořádně, jak je to dnes, to už bych si netroufla hodnotit, protože já se stýkám s takovou skupinou lidí, kde se to nářečí opravdu stále pěstuje, ale obecná čeština dorazila všude, takže se to mění. Ale za mě opravdu se mluvilo hodně krátce, měli jsme ten přízvuk na té předposlední slabice a mě to tam skočí. Automaticky, protože jsem tam žila hodně dlouho, než jsem přišla do Olomouce, a přestože si dávám pozor, když moderuji, mám před sebou třeba text, nebo se na to připravím, mám ho v hlavě, tak absolutně nečekaně mě ty délky zmizí, anebo je přehodím, dám je na samohlásku, na které nemá být, a na té, na které ano, tak tam ho vyzmizíkuji a vznikají z toho neuvěřitelné paskvily. A mě to strašně pobaví, protože si uvědomím, že tam je zasazeno v tom dětství, v tom mládí, a to nám nikdy nikdo neodpáře.
0: Co třeba v momentě, kdy je člověk třeba takový křečovitý, já nevím, jestli posloucháte nějaká jako komerční rádia, tam si myslím, že se to toleruje víc, že si člověk ze sebe může trošku udělat i srandu, možná to trošku víc jako odlehčit, tak jako zahrát do zábavy. Tohle vy asi úplně v Českém rozhlase nemůžete.
1: A proč ne?
0: Můžete?
1: Proč ne? My jsme úplně stejní lidé jako ti z komerčních rádií z masa a kostí a naopak si myslím, že to máme rádi a já jsem přesvědčená, že to tam patří. Tam je důležité vědět, že umíte udělat vtip a že si sám ze sebe umíte udělat legraci, tak aby to bral a pochopil ten posluchač. A to je pro mě úskalí. Že oni si to na těch komerčních rádiích mohou dovolit asi víc, ale ne každému to jde. Je potřeba taky to zjistit, nebo se to nějak naučit, nebo mít k tomu parťáka, který vám dobře nahodí, abyste zasmečovali, nebo být v té roli toho nahazovače. Já si myslím, že v našem vysílání nejenom, že to má být, ale ono to tam je. Mám spoustu kolegů, kteří mají dobrý smysl pro humor. Já sama o sobě úplně přesvědčená o tom nejsem, ale ráda si sama ze sebe dělám legraci a pokud mi to někdo poskytne, známý vtipálek je náš šéfredaktor Jirka Matějů, ten to umí, ten to vybalí okamžitě a ještě nemrkne ani jedním okem, tak to je úžasné v tomhle případě. Tak já to beru, tu nahrávku, a svezu se na téhle vlně moc ráda. Takže i my jsme úplně normální rozhlas, ne rádio, my jsme rozhlas, ale jsme tam lidé a vysíláme pro lidi.
0: Tak to samozřejmě rád slyším. Já jsem to vždycky bral, ať už v České televizi, v Českém rozhlase, možná i DVTV, jako vyloženě bezchybné lidi, kteří téměř chyby nedělají a skoro až, a teď to nemyslím hanlivě, ale že to byla taková jako spartakiáda, že to je všechno tak perfektně nacvičený, včetně gest, samozřejmě, když se bavíme o televizi, ve vašem případě samozřejmě práce s hlasem a tak dále, že opravdu tam jsou profíci pouze, že tam na ty chyby téměř není prostor.
1: Zase musíme rozlišit, o jakém pořadu se bavíme. Pokud jedeme předvolební debaty, neříkám, že se v nich nemůžeme zasmát, ale tam je tak přesně daný harmonogram, dané přesné okruhy, kterých se musíme držet. Notabene, že vy neustále sledujete hodiny, protože opravdu každý z těch politiků, který tam je, má přesně daný čas, aby to bylo vyvážené. To všechno se velmi pečlivě hlídá, takže tam na to prostor není a tam je potřeba být opravdu precizně připravený, aby se šlo rovnou k věci. Abyste uhlídal, že ten člověk vám říká to, co by říkat měl k tomu tématu a neuhýbá vám nějakým způsobem. Potom, pokud máme běžnou moderaci a nějaké lifestyleové magazíny, proudové vysílání, tak to jsou okamžiky, kdy se můžeme uvolnit. V okamžiku, kdy mě do pořadu přijde onkolog a řešíme nějaký závažný problém, zase jsme u toho, aby jsme se koncentrovali na téma a řekli k tomu to nejpodstatnější, co by ti posluchači měli vědět.
0: Jsem rád, že zmiňujete i ten aspekt toho času, protože já jsem teďka byl nedávno na Včerově na takové akci Fuck Up Night, kde vlastně byly podnikatelské stand-upy, já jsem tam byl jeden z řečníků jako pozvaný, ale bohužel hnedka ten druhý host, když jsme měli 20 minut vyčleněných, ovšem bohužel nějak neohraničených nějakým signálem zvukovým nebo tak. No a on, jelikož to byl asi jeden z prvních nějakých přednesů nebo jeho stand-upů v životě, tak ten čas vůbec jako nehlídal. Měl tam asi 150 fotek a vlastně ta jeho prezentace nakonec byla téměř hodinová. Jo, takže tam byla chyba toho, že oni mu do toho nějak moc jako nevstoupili až vyloženě na tom konci. A šlo vidět, že ti lidé v publiku, kde jsem seděl vlastně celou dobu i já, už tak různě poposedávali, že to vlastně úplně nebavilo. Takže tam věřím, že je potřeba být trošku i důsledný v momentě, kdy jsou to třeba politikové, tak tam samozřejmě chtějí si uzmout asi co nejvíce toho času pro sebe, říct ideálně všechno, ale může se vám stát samozřejmě během běžného rozhovoru, že se vám ten host jako rozmluví, tam potom člověk taky asi zuby nechty dává nějak najevo, že už jako je čas a potřebujeme udělat třeba nějaký předěl, nebo ve vašem případě písničku.
1: Určitě a každý potřebuje nádech. A to je ten okamžik, kdy je to šance pro vás do toho nádechu. Vy to musíte držet pevně v rukách, celé to vysílání, je to váš pořád a v momentě, kdy vy naznáte, že ta odpověď už je hodně dlouhá a potřebujete, aby zaznělo ještě něco dalšího, tak samozřejmě najít ten správný okamžik velmi slušně a empaticky, ale dát najevo, pojďme teď dál. A ten člověk to ale přijme, protože on si to většinou v tu chvíli uvědomí.
0: Máte třeba i nějaké posunky, kterým
1: vidíte, co
0: nadačíme?
1: Dělám. Pomáháme si, protože u moderace v Českém rozhlase Olomouc sedíme. Mně by pravděpodobně asi více vyhovovalo, kdybychom mohli stát, protože přece jenom to tělo se do toho dostane. Takže když chcete něco vyjádřit, notabene, když to nečtete, což já čtu hodně málo, hodně mluvím po přípravě dobré z hlavy, tak těm myšlenkám pomáháte tomu, co chcete vyjádřit i směrem k tomu hostu. Takže ruce pracují hodně, je to nebezpečné, protože rozvášněný moderátor může shodit i mikrofon. Taky jsem to zažila, byl to velmi vtipný okamžik, protože to bylo v polovině věty, takže dotyčná ten mikrofon ještě zvedla ze země, držela v rukou, dopověděla to, co chtěla, postavila ho a teprve se rozezněla písnička, i tohle se může stát, takže dávat pozor na ta gesta. Ale pomáháme si, je to normální, kdybych měla být celou dobu takto, tak by to asi bylo i tuhé a nezáživné ten projev, ta moderace.
0: Já nevím, jak to berete vy s odstupem času, ale já mám pocit, že možná tohle je to nejlepší, co se vám kolikrát může stát, nějaký vlastně fuck up, že vám někdo odpálí mikrofon, jo, nebo se tam rozesměje nějakému přeřeku nebo něco podobného. A v momentě, kdy se pak třeba samozřejmě i nahrávají ty rozhovory, třeba i na kameru a tak, tak je to super materiál, třeba dneska pro sociální sítě a je to takové vykročení vlastně z toho standardu, kdy člověk očekává teda precizní jako rozhovor a pak je tam něco, co to naruší, je to takové z mého pohledu lidské.
1: Já si myslím, že zatím je i ta zkušenost, že když jsem nastoupila do Českého rozhlasu Olomouc, tak jsem to asi cítila podobně jako na začátku našeho povídání, že jsem měla pocit, že jsem v těch zlatých portálech, to respirium, kde se pěstuje ta správná čeština, kde všechno musí opravdu být přesně v těch mantinelech a nemůžu z toho vykročit. A strašně moc jsem se toho držela a z toho i třeba nějaké sevření, nevím jestli křeč, to už je hodně silné, ale opravdu nějaké svázání. A tak jsem měla pocit, že když se něco takového stane, že to teda je konec, to je konec světa. To se v Českém rozhlase přece stát nemůže. A když se člověk dostal do toho kolektivu, do toho procesu a uvědomil si, vždyť je to úplně normální vysílání, ano, pěstujeme tu správnou češtinu, máme, je to naše povinnost mluvit správně česky, ale neznamená to, že z nějakého důvodu tam nemůže zaznít nějaké nářeční slovo nebo lidový výraz, když to tam patří a ten posluchač to chápe a když se to takto začalo uvolňovat. Přesně tyto věci jsou samozřejmě takovým vítaným bonusem a dobré je, že vy je vezmete do hry, vy je vezmete do toho vysílání, aby posluchač věděl, ať ho neodstavíte, co se to tam děje, protože to samozřejmě vydá obrovskou ránu, když vám spadne mikrofon, ne jednu, on padá na stůl, na skřínku a teprve spadne na zem, jo. Ale vezmete to klidně do hry, nebo když respondentovi zazvoní telefon v živém vysílání, přestože jste ho upozornili, prosím, nechte si ho v kabátě tady na věšáku, nebo ho vypněte, dejte do leteckého režimu. Přihodí se to, řeknete nepostradatelný, to jsme rádi, že ho máme zrovna my u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc a že se ještě 40 minut bude věnovat vám, posluchačům.
0: Teď jsem se úplně zaposlouchal.
1: To je dobře.
0: Připadal jsem si, jako bych pozvolkal rádio. Mimochodem, když jsme u těch přeřeků a tady těch vlastně hříček slovních, tak určitě možná potvrdíte, že jsou dny, kdy vám ty slova jako nepadají vyloženě do pusy, nebo aspoň taková je moje zkušenost, že kolikrát se člověk vzbudí, vyspí a má krásnou jako slovní zásobu a jde mu to, ale kolikrát je to prostě den, kdy to tam vůbec jako nepadá a připadám si, kdybych měl jako pět slov, které pořád opakuju dokola, tak máte podobnou třeba zkušenost, nebo už jste si vytrénoval tu rutinu, takže s tím nemáte problém?
1: Je ta zkušenost stejná a je to hlavně nepochopitelné. Nemá to žádnou logiku. To je to, po čem pořád bádám, protože rozmluvím se doma, mluvím s rodinou, cestou do rozhlasu někoho potkám, v rozhlase jsou pořád lidé, na které reagujete, jdete do toho studia a jste rozmluvený. Víte, co tam budete říkat, protože se na to můžete podívat dopředu samozřejmě, na ty jednotlivé rubriky, na ty reportáže. Pokud je to velký rozhovor, máte ho dobře připravený a stane se, že ten jazyk se zamotává. Chce to více koncentrace, já zjistím, že se jako kdyby tak lehce stáhnu do sebe a opravdu se soustředuju na 140%, ale možná v tu chvíli tomu trošičku mně vnitřně chybí taková ta uvolněnost. Ale zase, to jsou takové naše pocity. Ono to nejde ven. Když to potom konzultujete s těmi posluchači, jestli něco cítili nebo bylo něco jinak, tak oni vám říkají, že ne. To jde o váš pocit, protože vy víte, že jsou dny, kdy se do toho položíte mnohem uvolněněji a je vám v tom lépe. Ale to jsou takové drobné nuance, jo? Ale je dobré, že o tom člověk přemýšlí, protože nejhorší za mě asi je, když si někdy řeknete taková hříšná myšlenka, a to už jsem ale zkušený moderátor, já už vím, jak na ty hosty, už jsem jich měl tolik, vy 120, to já už to umím, tu profesi, a v tu chvíli se ten šotek objeví a něco se stane. Jo, je dobré být pořád koncentrovaný a neustále na sobě pracovat.
0: A ještě se zeptám taky na tu pozici, to znamená, vy jste takové té jako formální, distingované roli, ne, zajímalo by vás někdy vyzkoušet si třeba takovou méně formální, jako třeba, dejme tomu nějaký podcast, jo, nebo něco podobného, kde vlastně člověk může být svůj, tak jak když sedí třeba s kamarádem, s kamarádkou někde u vína, u piva prostě a neformálně si jenom tak povídá.
1: Já si myslím, že nám to ten Český rozhlas umožňuje, protože my nemoderujeme jenom ve studiu, my se dost často dostáváme do terénu na různé akce, kde pracujeme. A podle toho, jaká tam je atmosféra, jací se tam sejdou lidé, tak vy na to reagujete a buď ano, je to Moravská filharmonie a tam jste v těch společenských šatech a máte ten účes a mluvíte nějakým způsobem k těm vzdělaným divákům, kteří tam přišli. Ale na druhé straně to může být Veselice v Horní Dolní, kde prostě je banda úplně úžasných dobrovolných hasičů, kteří tam narazili bečku a přijdou myslivci, kteří tam na grilu něco připravují a je nádherný třeba prázdninový den a hraje do toho dobrá muzika a ta atmosféra je naprosto uvolněná a vy chodíte s tím mikrofonem mezi těmi lidmi a bavíte se a to je přesně ten okamžik a ta pestrost je úplně úžasná pro tu profesi jako takovou.
0: Když vás poslouchám, vy máte podobný hlas jak Lucie Výborná.
1: Neříkej to.
0: Ano, přijde mi to.
1: Já mám v Českém rozhlase Olomouc kolegyni nejzkušenější z nás, je to taková tvář moderátorská, Zora Jižková. A to se stává, že volají posluchači a oslovují mě jako tu Zoru, nebo mi posílají SMSky, že nějakým způsobem asi, jak ten hlas tou prací se, tak jako já to vždycky přirovnávám, když hodíte ostrý kamínek do horské říčky, která prudce teče, tak ona ho tak jako zaobluje a myslím si, že to mluvení, ta práce u toho mikrofonu dělá totéž našimi hlasy a stává se mi, že si nás pletou s tou Zorou. Lucí Výborné mě myslím ještě nikdo nepřirovnal a to je hezké.
0: Ano, ano, ale i vizuálně mi přijdete trošku podobná. Takže...
1: Lucie je mi sympatická, takže ano, je to velká ano, podsta pro mě a pochvala.
0: Jednoznačně to berte jako kompliment. A co třeba doma? Moderujete taky doma, když jste mimo práci?
1: Já asi dost mluvím doma. Manžel i dcery jsou na to zvyklí. Hodně jsem četla. Takže nejenom, že jsem na ně hodně mluvila, když byly malé, ale hodně jsem jim četla a myslím si, že mají obě velmi dobrou češtinu a velmi dobrou slovní zásobu, což mě moc těší a myslím si, že vzhledem k tomu, že jedna už je na vysoké škole, druhá končí na gymnáziu Čajkovského, že to obě zúročili už v rámci třeba nejrůznějších slohových prací nebo na té vysoké škole prezentací, ale oni jsou i na té střední ostatně. Takže jo, ano, jako každá matka moderují, ale jako každá matka vím, že je to jednou za čas potřeba. Takže bych je uzurpovala, ale určitě ano.
0: Dobře. Vy jste konec konců učitelka českého jazyka, vystudovaná, tak kdybyste nemoderovala, šla byste do školství? Zajímalo by vás vlastně vzdělávat zase nějaké mladé naděje studenty?
1: Já jsem to původně dělat chtěla, nebo to byla taková logická cesta, když jsem končila vysokou školu, takže jsem obešla v tom našem tenkrát ještě kraji, čili Bohumín a okolí nějaké školy. Dokonce se mi i ozvali, že by místo bylo, ale potom přišla nabídka z Moravského divadla a já jsem nečekaně nastoupila do činohry, takže jsem začala hrát a s odstupem si myslím, že je to dobře, že přišla tahle odbočka a že mé místo je v tom rozhlase. V divadle si ho tak pořád částečně udržuju, ale už jsem strašně dlouho v rozhlase a tam patřím a vím to, že tam patřím a děkuju všem a všemu, že se to takto sešlo. Protože já si myslím, že bych na to učení na té základní škole nebo na tom gymnáziu, že bych na to neměla. Fakt ne.
0: Tak řekněme si, ona ta doba se taky hodně proměnila, že? Ono za těch, já nevím, 15-20 let, tak to se škole už to vypadá taky jinak.
1: Určitě, ale ani tenkrát. Myslím si, že ti mý spolužáci, kteří to dělají a jsou tam, že jsou tam naprosto správně a u mě je dobře, že ta cesta byla ještě chvilku taková klikatá, s nečekanými výzvami a nakonec, že přišlo to, co představuje Český rozhlas.
0: Mimochodem, v kolika letech jste se dostala? A pojďme si jenom vydefinovat, my jsme teďka za mikrofonem nebo před mikrofonem? Co vy používáte? Za...
1: Tak to je otázka. U mikrofonu můžeme být.
0: Tak v kolika letech jste se poprvé dostala za mikrofonem, u mikrofonu?
1: K mikrofonu ještě tenkrát fungovalo v Olomouci Radio Pohoda. Ono už neexistuje, takže já jsem začínala u komerčního rádia, protože potřebovali tenkrát moderátory a to fakt bylo takové osahávání, včetně pouštění CDček a práce s nějakými datkami a minidisky a podobně. A v Českém rozhlase kolem roku 2000 bych řekla, že přišel dotaz, jestli by někdo právě z nás z činohry, z herců, neměl čas a chuť vyzkoušet si moderaci, protože taky měli problémy s moderátorskými službami, hlavně co se týče víkendu. A to jsem chtěla zkusit. Dostala jsem takový scénář, potila jsem se všude možně. Měla jsem z toho obrovskou trému, protože jsem viděla, že to je opravdu strašně moc práce. Začínala jsem před tou 5. hodinou raní, ale k dispozici jsme měli zvukaře tenkrát, který mě hodně pomáhal. Hodně vzpomínám na Jirku Vavrdu, což je skvělý, skvělý zvukař, který hodně pracuje i na tvorbě, nebo tenkrát rozhlasových her, čedeb, takže měl zkušenosti na poslouchaného toho režiséra s prací s těmi lidmi.

0: je před tím rokem, dejme tomu 2000, nebo v tom roce 2000.
1: A to vám bylo kolik let tenkrát? Že to jste byla
0: když jsem nastoupila,
1: škole, že?
0: Už jsem byla asi 5 let po vysoké škole, když jsem tam nastoupila.
1: A měla jste třeba nějakého mentora, nebo člověka, který si vás vzal tenkrát pod křídla a třeba vás naučil něco z toho rozhlasáckého řemesla?
0: Víte co, na to jsem nesmírně pyšná, to v Českém rozhlase Olomouc vždycky bylo a pořád je, že lidé, kteří jsou zkušení, mají čas, udělají si ho vždycky pro ty, kteří začínají. Takže okolo mě se točila řada lidí, kteří si pro mě vždycky udělali čas, vždycky mi to znovu vysvětlili. Když jsem je poprosila, vždycky mi dali ty připomínky, řekli, jak to dělají oni, co si myslí. Takže ať to byl právě už zmíněný Pavel Hekela, který to studio vedl, tenkrát a pořád v rozhlase pracuje skvělý rozhlasový režisér a také učitel z JAMU Michal Bureš. A to je persona, která nás vytvořila celou řadu. A kolegové Petr Tomíček, na toho moc ráda vzpomínám, který tenkrát vedl redakci zpravodajství, a byli to kolegové, kteří v té profesi už něco uměli, vždycky se u vás zastavili a něco řekli. A já toto vím, mám to v sobě silně zakořeněno, takže jakýkoliv student přichází k nám do rozhlasu na praxi a že jich chodí, je to velmi oblíbené, populární, neustále tam máme mladé lidi, kteří si i něco zkoušejí natočit a pokud jsou šikovní, tak se dostanou třeba i k moderaci, jako teď aktuálně Vilém Pospíšil, student žurnalistiky, který moderuje večer u nás, rozesílá písničky na přání v podobě dechovek a lidovek, tak kdykoliv, cokoliv chtějí, vždycky jim naslouchám a vždycky jim ráda pomůžu, protože vím, jak je to důležité. Abyste se i cítili dobře, protože ta uvolněnost je strašně důležitá, že jo, u toho mikrofonu.
1: 100% to potvrzuji. Pojďme otočit list. Mě by zajímalo, kolikátý dneska je den nebo rozhovor, kdy jste na té opačné židli, to znamená v roli respondenta, v roli hosta.
0: Vtipné je, že za posledních asi 8 dnů jsem už podruhé v roli respondenta, tak se to sešlo. Nestává se to často, ale stává. Ale ta dvou zkušenost teď je pro mě velmi milá, protože mě požádal jeden z mých studentů z žurnalistiky Filozofické fakulty, že mají připravit rozhovor, je jedno v jaké formě, jestli bude psaný, anebo to bude opravdu rozhovor rozhlasový, a že on by rád, jestli bychom spolu mohli sednout k mikrofonu. Takže já ho učím a teď jsme si to vyměnili a bylo to moc milé. Já jsem říkala, dobře, tak přijďte ale za mnou do rozhlasu, sedneme si ke dvěma takovýmto profesionálním mikrofonům, ale řídit si to budete vy. Já jsem jenom zapla ten počítač, to nahrávání, nastavila jsem pult, jak ho máte vy po své levé ruce, a jenom jsem čekala, co se bude ptát a jak se dokáže uvolnit a jak si to připravil, a musím říct, že byl moc šikovný, že mě to bavilo. Mělo to být 20 minut, nakonec to bylo 40, takže teď ta zkušenost je taková dvojaká a říkala jsem si, jestli ten rozhovor povedete oba stejně, nebo se bude lišit, a už teď vím, že se liší, že na to každý jdete z jiné strany, a to je na tom krásné, že vlastně si pozvete hosta a může být 1000 různých rozhovorů s tím člověkem, 1000 různých přístupů.
1: Na které straně vás to baví víc?
0: Baví mě obě strany, ale jsem zvyklá sedět tam, kde sedíte teď vy, protože každý ten rozhovor je pro mě výzva a každý je splněním určitého přání. To je rozhlas, je pro mě takový velký ježíšek v tom, že mi umožňuje dostat se na spoustu míst, kam bychom se nedostali, a mít u mikrofonu lidi, které obdivuji, kterých si vážím a o kterých vím, že opravdu mají a měli by mluvit, jo, že za nimi je obrovská zkušenost, obrovské dílo, a mnohdy to jsou fakt lidé, kteří žijí, třeba, jak už jsem tady řekla, to horní, dolní, takové to obecné pojmenování pro třeba nějakou obec, která je menší, tak i tam se dějí velké věci a ti lidé tam dokáží vydupat ze země mimořádné projekty, takže mě baví je hledat a baví mě dostat k mikrofonu, rozmluvit a odprezentovat těm dalším posluchačům, kteří ještě nevědí, a pak jsou nadšení, že jsme jim tu informaci předali.
1: Zhodneme se v tom, že ten host to má vždycky jednodušší než ten moderátor?
0: No to nevím, to je otázka. láska. To záleží, jaký jste ze své podstaty. Nikomu to vůbec nevadí. Oslovíte ho a on se rozjede a vy si říkáte, proč jsem nezapla ten mikrofon už v tomhle okamžiku, už jsme to mohli mít natočené, protože

0: lidé jsou takový založením. A pak jsou lidé, kteří potřebují větší čas, potřebují chvilku, aby se uvolnili, aby se do tohoto pocitu dostali. A nemyslím si, že to je pro ně jednoduché, že je to na nich vidět ta nervozita. A kolikrát jsou to profesoři přednostové klinik, kteří jsou zvyklí mluvit třeba ke studentům, oni přednášejí řadu let, ale je to odborná obec. A oni teď vědí, že jsou jednak v rozhlase, kde je nějaké číslo tisíce posluchačů a jednak z té odborné obce je tam pár lidí. Oni teď potřebují, aby to, co dělají, v čem chceme společně působit preventivně, upozornit ty lidi na něco, aby to řekl takovým způsobem, aby oni to fakt všichni pochopili, aby to pro ně bylo schůdné. Takže myslím si, že se to v nich bije. A ono to červené světlo, já vždycky říkám i studentům, tak teď se rozsvítilo červené světlo a teď máte moderaci, ono dělá divy. Ono vám to přijde před těmi dveřmi ještě takové, no tak co, tak řeknu to, co vím, to, co jsem zažila, vždy to jenom popíšu, ale jak se zapne ta červená, tak to tam něco udělá.
1: Syndrom červeného světla, se tomu říká. Ano.
0: Přesně, trošku to zahraje, jo, ale je to jako v pořádku, to k tomu patří, je to živý proces.
1: Já bych řekl, že hodně to hraje roli. Fakt ta hlava jako udělá hodně. Mně se to taky kolikrát stalo, no, že v momentě tady takhle vtipkujeme, povídáme si naprosto uvolnění a pak když řekneme, tak jdeme na to. V podstatě jediné, co, že se zmáčnou dva knoflíky, tak ten člověk najednou opravdu poloviční slovní zásoba, krátké odpovědi. Jako to hrozně zná to někdy. U člověka, který samozřejmě nemá tu praxi a není třeba tak uvolněný. Někdo je tak od přírody, už jako vlastně a je mu v tom komfortně, ale někdo naopak může mít za sebou skvělé výsledky, ale pak prostě, jak se rozsvítí červené světlo, tak...
0: A to je vaše práce, potom. Je to na vás, je to na tom moderátorovi, abyste toho člověka už měl načteného a abyste zjistil, jak na něj, aby to přišlo co nejdřív, protože vy chcete, aby on si to užil, aby se cítil dobře. Notabene, když je to odborník, tak chcete, aby přišel znovu.
1: Vy jste už 25 let vlastně za mikrofonem, což je, řekla, šílený, to je neuvěřitelné. A vy už ani nemůžete být nervózní přece, nebo?
0: Já myslím, že jistým způsobem nervózní pořád jsem, protože kdybych si zvala paletu 40 lidí, kteří by se mi točili a opakovaně docházeli k tomu mikrofonu, tak jo, tak já už vím, co na ně. Tam by byla práce jenom s hledáním dalších témat a přístupu k ním, aby to bylo trošku jiné a bavilo to ty lidi. Ale vám pořád přicházejí noví a noví respondenti k tomu mikrofonu. Vy sám nechcete pořád opakovat 8 témat dokola, vy sám hledáte to, co se v té společnosti děje, to, co teď zajímá ty posluchače, jaké novinky se objevují, vyloupne se nový odborník, vyloupne se nová hvězda, vyloupne se nový velký projekt v Olomouci nebo potažmo v Olomouckém kraji, protože Český rozhlas Olomouc mapuje celý Olomoucký kraj. A vy vlastně pořád máte nové a nové tváře, nové a nové hlasy a pořád musíte dostudovávat. My se vlastně pořád učíme. Já pořád sedím u počítače a pořád si vypisuji poznámky, pořád se dívám na nové a nové dokumenty, protože zrádnost toho, že to děláte tak dlouho a snažíte se to dělat dobře, je v tom, že s přibývajícím věkem cítíte větší a větší zodpovědnost. Ta bezhlavost mladistva, která je úplně v pořádku a nechte si to vy mladí, ta energie, to, že tam nejsou ty obavy a ty strachy, to se dostavuje až s věkem, kdy vy už víte, že máte něco za sebou, vy už víte, že chcete, aby ten člověk vás bral jako profesionála. A to začíná trošičku svazovat. V tom je úskalí. Takže ta tréma je v téhleté podobě.
1: Přála byste si, aby o vás někdo, dejme tomu v tuhle chvíli z diváků a posluchačů, věděl něco, co se třeba neví, nebo co jste nikdy neměla šanci prozradit během na té doby, kdy jste byla právě v roli moderátora v Českém rozhlase, protože ono to samozřejmě není tolik o vás, jako spíš o těch hostech.
0: Nemyslím si. Myslím si, že to, co vědět mají, že vyplývá z toho, jakým způsobem se prezentují a co jim předkládám v rámci toho pracovního portfolia, čili jaké hosty si vybírám do pořadu Host ve studiu, neboli Větrník, jaká témata mapují v Apatice, jaké reportáže pro ně připravují, protože tam ta volba je u nás v redakci publicistiky poměrně svobodná. My samozřejmě mapujeme to, že se blíží výročí války, to, že budou Velikonoce, Vánoce, že jsou prázdniny, ano, ale k tomu si hlídáme ještě určité oblasti a jezdíme tam, objednáváme se, točíme reportáže nebo rozhovory a to přinášíme posluchačům, protože si myslíme, že je to dost důležité a že by to jako lidé, kteří žijí v Olomouckém kraji, vědět taky měli, že by je to mělo zaujmout nebo mohlo zaujmout a potom už je navést k tomu, aby si dostudovali něco oni sami, protože nemáme jenom informovat a bavit. Ta zábava je fajn, ale nemůže být všechno jenom zábava. Naším úkolem je i trošičku dozdělat, jo? Takže i to v tom druhém plánu třeba je. A myslím si, že za tu dobu, co jste řekl, za to čtvrtstoletí, což budu mít v září výročí, že už mě mají docela slušně načtenou. Notabene, že já se s těmi lidmi velice ráda stýkám, takže často u nich zůstávám třeba déle, bavíme se, takže jsem navázala neuvěřitelné množství kontaktů, které si udržují strašně dlouhou dobu.
1: Takže třeba vědí, že máte kocoura.
0: Někdo ví, že mám kocoura, ano, to jsem prolátla i ve vysílání, občas za kolegyni moderují Zvěřinec, což je takový magazín, do kterého dojíždějí veterináři, takže ano, vědí, že mám kocoura Františka od kontejneru na Lezence a taky vědí, že máme králíka beránka, který se jmenuje Růžena. Myslím, že jo, že to není nic tajného.
1: Ano. Já jsem ještě dohledal informaci, že máte ráda bagely.
0: Bagely.
1: Bigly.
0: Bigly, to jsou psi. No.
1: Takže psi, dobře.
0: Ano.
1: Tak vy máte pejska, ale i kočku, pokud se nebude to.
0: Psa už nemáme, to jsme měli, protože to je záznam, který už je starší. Měla jsem bígla, který se jmenovala Radovan. A tady zaberou asi všichni fanoušci hokeje, protože Radovan Beagle býval velmi úspěšný hokejový brankář. A my, když jsme se rozhodli pro toto plemeno, že si ho pořídíme, tak jsem říkal, tak on se nemůže jmenovat jinak než Radovan, takže jsme mu říkali Ráďa. A vtipné bylo, že jsem se potom dozvěděla od kamarádky, která poslouchala radiožurnál, že Radovan Beagle byl hostem právě u mikrofonu a on to tam prolátl, on se to nějakým způsobem od někoho dozvěděl, že v Olomouci běhá a byl krásný, štíhlý, vysportovaný, takže ho to nemuselo se nějak dotýkat, že v Olomouci je jeho jmenovec v podobě tady tohoto psa. Moc už jich není. My jsme si ho pořizovali v době, kdy začal, aniž bychom to tušili, takový boom. Je to tvrdé plemeno, je to honič, moc neposlouchá, všechno žere, je jako vysavač, ale ten náš byl takový intelektuál, jo, ten občas něco snět, ale nebyl tak problémový jako ostatní, spíš jsme měli problémy s váhou, ale měl tady tak jako, u nás se říká, ať tady máme trošku té slezštiny nazgřibané, měl tady tak pomačkané trošičku to čelo, tak se mu tam sešla ta kůže a on vždycky, když seděl, tak vypadal buď, že přemýšlí, nebo že je týraný. Takže já jsem za sebou měla několik historiek, kdy mě opravdu napadali, byly to ženy v maskáčích většinou, ochránkyně zvířat, že jasně je na tom psovi vidět, že je týraný, a že mě prostě někam udají, nebo že s tím je potřeba jako něco dělat, že mě budou sledovat a podobně. Mě třeba, já jsem měla s kočárkem, měla jsem malou dceru, a zastavila mě v parku nějaká taková žena, začala na mě normálně útočit, že ten pes nevypadá dobře a že já ho určitě týrám, jo. Takže pak už jsem byla taková ostražitá, jestli ho můžu nechat před pekárnou uvázaného, než si koupím dva rohlíky, a nebo radši vstoupit s ním, a nebo odložit psa doma a teprve jít nakupovat.
1: Skvělé historky.
0: Nebylo to jednoduché vůbec. A on byl fakt intelektuál, on byl takový přemýšlivý, všichni přátelé mý, kteří ho znali, tak to určitě potvrdí.
1: No a když bychom teda dodrželi to druhé, teď jsem vytvořil já takovou slovní hříčku, čili bagel, tak co vy a jídlo vaše oblíbené, jestli znáte bagel, vlastně taková.
0: No, já nevím, jestli mám nějaké oblíbené asi luštěniny, což je překvapivé, protože moje maminka dělávala vynikající fazolovou polévku a já jsem si ty luštěniny nechala i do své domácnosti a jak s tím třeba někdo má problémy, tak u nás doma jsou na to zvyklí. Ale obecně já bych řekla, že jednou za čas si ráda zajdu do nějaké dobré restaurace na dobré jídlo. A taky si strašně užívám to, že se o mě někdo postará, že mě obslouží, že mě to přinese, že na mě hezky promluví, to si oceňuji a myslím, že takových restaurací dobrých v Olomouci máme teď hodně, že myslím, že stahujeme návštěvníky, což je příjemné, že jsem zaslechla, že dokonce třeba pracovní schůzky, když jsou ti lidé z Brna, tak si to domluví a jedou třeba k Paulusovi a nebo do Antré, long story short, jo, že se prostě sejdou tady u nás, dají si dobré jídlo, odjedou z toho místa, je to ozdravné, že ano, opustit občas to, kde hodně pracujeme, a spokojení odjíždějí a vědí, že se vrátí. No, takže toto já si užívám. Že by to bylo něco úplně konkrétního, to nevím, ale na druhou stranu, když je dobře udržovaná, obyčejná venkovská hospoda s takovou klasikou, myslím teď na Jeřabinu, zdravím, kde jsou prostě 4 dobré hotovky, jedna nějaká specialitka a 2 klasické polévky a je to s láskou uvařené. Wow.
1: A vy jste jinak hospodyňka takhle doma?
0: No, musela jsem se to naučit, ale že bych si tady libovala, to ne. Už jak jsem mluvila o tom, že poslechy ano, tak já často při takových běžných domácích pracech, ať už vaření nebo uklízení, mám velká sluchátka své dcery, která ji kradu, a pouštím si rozhovory, pouštím si velké reportáže, anebo jsem se dokonce naučila, já miluji Agátu Christy, já jsem se naučila poslouchat filmy, protože jak už to dobře znám, i ty knížky všechny mám přečtené, tak a dubbing český je vynikající, ať už co se týče Erkila Poirota nebo Slečny Marplové, tak já to mám normálně ten film ve sluchátkách a stihnu strašně moc práce a ještě se u toho dobře pobavím a ocením tu dabingovou školu mimořádnou. To jsem měla možnost si taky vyzkoušet ještě tady v Olomouci, když tady Mikuláš Pánek dělal dabing, a jsem za to moc ráda, taky dobrá zkušenost u mikrofonu.
1: Koho jste dabovala, prozraďte?
0: Bylo to různé, byly to seriály, pamatuju si hned, co mě naskočí, takový nejznámější byl třeba Big Ben, to byl seriál o takovém hodně, hodně prostorově výrazném detektivovi, jeho parťačkou byla žena takového sportovního typu, to se tady hodně dělávalo, ale pak to byly různé filmy, názvy už si asi nepamatuju, vím, že to byly nějaké filmy třeba s Michaelem Yorkem a že jsme začínali na takových jako drobných rolích a mnozí se vypracovali potom do Olomouce, přišla do angažmá Vlaďka Včelna, což je velmi výrazná a vynikající daberka, která za sebou měla pražskou školu, notabene stále dojíždí do Prahy do různých dabingových studií, takže od té jsme se mnohé naučili, ale jezdili dabeři z Brna, to už byli zkušení herci, takže jsme se dostali i třeba ke takovým středním, někdy i větším rolím. Ale dobrá škola práce u mikrofonu, protože každý mikrofon je jiný a každé to zadání je taky jiné.
1: Já jsem slyšel pár rozhovorů s lidmi, kteří třeba dělali právě dabing, a ruku na srdce, to není úplně asi zajímavé z pohledu finančního ohodnocení, že dabovat jako filmy, načítat audioknihy, nějaké reklamy, možná reklamy ještě jak takže jo, ale třeba u těch seriálů, filmů, tam je to hodin a hodin, ale třeba ten honorář není takový, jak by si možná leckdo mohl představit.
0: Tady vám neposloužím, protože já už jsem to strašně dlouho nedělala, reklamy dělat nemůžeme, protože já jsem zaměstnanec veřejnoprávního sektoru a když jsem je dělávala ještě, tak to bylo za 500, tak předpokládám, že se to posunulo, ale co se týče té dabingové práce, byť jsem nabídky dostala, ale byly z Prahy a to pro mě bylo velmi komplikované, protože jsem poměrně hodně vytížená v rozhlase, občas moderují nějaké velké akce, takže jsem věděla, že to nemůžu úplně slíbit, takže tady nemůžu.
1: Zajímalo by mě, jestli jste někdy dostala i nějakou nabídku do třeba pražské redakce anebo do nějakého jiného rádia.
0: Ne, to jsem nedostala, jenom jsem nějakým způsobem spolupracovala, že se třeba dali dohromady 3 moravská studia a vytvářel se nějaký projekt, do kterého jsem přispívala, anebo byl večer projekt, při kterém se spojila všechna regionální studia a vždycky jsme jeden večer vysílali, já nevím, z Brna, z Karlových Varů, z Českých Budějovic a Olomouce a tam jsem přispívala rozhovory s lékaři. Já jsem měla na starosti hodinku medicíny, takže jsem si vždycky mohla pozvat někoho z nemocnic, nejenom z Olomouce, ale klidně z Olomouckého kraje, kdo chtěl přijet, a telefonní linky se napojily na Olomouc a posluchači z celé republiky mohli vstupovat do toho vysílání, mohli se ptát. Takže tímto způsobem, že bych dostala nabídku, to ne, ale já jsem ji ani nehledala. To zase si myslím, že funguje takto, že kdybychom třeba jako rodina se rozhodli, že přesídlíme do jiného města, tak samozřejmě to by byla první z věcí, po které bych šla, jestli by bylo místo nebo možnost třeba externě na začátku a potom interně pracovat pro Český rozhlas.
1: A byl by to Český rozhlas?
0: Začala bych Českým rozhlasem. Asi si myslím, že ano, protože to, co on nabízí, jaké možnosti práce různorodé, jaké zázemí má, jaké vybavení technické má a jaké profesionály zaměstnává. Teď to vypadá jako reklamní spot, jo? Jako kdybych si to nechystala. Ale je to tak, věřte nebo ne, je to tak, tak to by pro mě byla ta topka. A kdyby ta nevyšla, tak bych se pak začala rozhlížet někde jinde.
1: V pořádku, pak pošlem fakturu za reklamní spot.
0: Pošlete, zaplatím ráda.
1: Teďka mě napadá ještě v souvislosti tady s tím tématem, o kterém se bavíme poslední minuty, jestli vás někdy nelákala práce v televizi, protože ona je podobná, ale samozřejmě velmi odlišná, ale je tam třeba i nad rámec toho hlasu i ten obraz. Já už jsem dneska říkal, že jste půvabná dáma, takže určitě byste se nestratila a byla žádoucí také před kamerami. A byla by to třeba nějaká role, pozice nějaké reportérky třeba v terénu, nebo konec konců třeba i ve studiu v rámci různých událostí, televizních zpráv, která by vás třeba lákala jako nějaká další meta, výzva třeba?
0: Já to potřebu nemám. Možná bych si to vyzkoušela, jak by to vlastně vypadalo a znělo, protože nemám ani představu. Ale já tu potřebu nemám, protože ten rozhlas mě opravdu uspokojuje ve všech směrech. Mě strašně baví, že máme to slovo. A co my s tím slovem všechno dokážeme, ať už v tom studiu toho mikrofonu, anebo právě v rámci natáčení těch reportáží. Vy tam prostě nemáte ten obrázek. Vy to musíte udělat tak, aby ti posluchači díky tomu, co slyší, věděli, co se tam děje a jak to zhruba vypadá. A to je přece práce s úžasným tajemstvím a ta profese to umožňuje a vy na to chcete přijít, jak to udělat znovu a jinak, když jste na tom daném místě, kde se něco děje, z jaké strany to uchopit, na čem to postavit, co z toho vyzdvihnout, natočíte toho mraky. Kdyby posluchači věděli, kolik materiálu je třeba za 3minutovou reportáží, to by se fakt jako divili. To není tak, jako že 3 minuty rovná se 3 minuty. My třeba přivezeme hodinu a půl materiálu a vytahujeme z toho, já nevím, 4 minutky, jo? Ale tím, že toho máte hodně a poslechnete si to, tak vám začnou lítat ty nápady v té hlavě. A to je taková až skoro detektivka někdy, jo. Samozřejmě vy jedete už nějakou představou, jo. Pozor, ať to nevypadá, že si řeknete, a tak já zajedu na tuhle akci a něco tam naberu, jo. Už když někam jedete, tak zhruba jako víte, kam jedete, co se tam bude dít, kdo tam bude a tak dále, jo. Nevaří se z vody. Jako dá se někdy něco, když se naskytnete u něčeho mimořádného, ano, i toto. Ale když už jedete někam opravdu pracovat na něčem, co jste si domluvil, tak jedeme tam připraveni, jo, je to základ té profese, být připravený, vědět, mít ty informace, ulehčují komunikaci, ulehčují cestu k těm lidem, když oni pochopí, že vy víte, kde jste se to ocitli, jo, ale najednou, protože se tam dějí věci, protože ty živé procesy máme rádi, tak najednou zjistíte, ale to by ještě mohlo toto se z toho udělat a ještě bych mohla přidat toto. A začne ta práce a jsme trošku jak alchymisté, jo, a to je úplně super. Takže mě baví ta práce s tím zvukem.
1: No je to vlastně asi ten nejvyšší level toho, jak přenést ten zážitek nebo trošku zprostředkovat, protože samozřejmě, když má člověk obraz, je to daleko jednodušší, může si pomoct tím, že tu věc ukáže. A my dneska tady máme i kamerový záznam, což je velmi příjemné, protože přiznám se, měli jsme tu třeba i kouzelníka a jsou věci, které se velmi těžko dají nějakým způsobem přenést s pomocí hlasu. Takže třeba to kouzlo, když jsem si vybavil na první dobrou, tak vlastně vůbec nevím, jak bych jako popisoval, protože kolikrát je to tak rychlé a přece jenom má to své kouzlo i v tomto vidět vůbec na vlastní oči. Takže když jsme tady třeba dělali nějaké degustace, třeba se sládkem různých piv, tak to je věc, kterou si dokážu představit, že se dá tím hlasem posunout dál. Ale třeba to kouzlo, tam si myslím, že je potřeba to prostě vidět.
0: Vidíte, a to je dobré moderátorské zadání, učit se tu profesi třeba na tom, že pozorujete kouzelníka a snažíte se popisovat, co dělá. A jestli to zvládnete v momentě, kdy on začne a vyjedete jako sportovní komentář do tečky, kdy skončí, tak to je paráda, pokud člověk zjistí, že to umí. A mimochodem kouzelníky jsme měli taky a udělali jsme to tak, že kouzla jsme natočili na kameru předtím, než jsme vstoupili do studia, než sedl k mikrofonu, takže na Facebooku jsme je měli už během toho, kdy on vyprávěl jako host.
1: Tak to je dobré, jste si takhle pomohli. A pojďme se teda posunout k tomu pořadu, o kterém vy jste mluvila, a to je teda Větrník, dneska tedy host ve studiu, takhle jste to přejmenovali. Kolik jste měla vůbec hostů? Máte nějakou statistiku? Dokázala byste odhadnout, kolik lidí už sedělo naproti vám?
0: Stovky, stovky. Hodně, protože tenhle pořad dělám hodně dlouho, přistál u mě dost brzy, záhy poměrně, když jsem nastoupila do rozhlasu, a já dost často říkám, že mám věci na záskok. Jak jsem šla moderovat na záskok ta víkendová vysílání, tak tenkrát někdo onemocněl a já jsem musela do studia, měla jsem čas na přípravu, něco jsem dostala do ruky a byl to tehdejší ředitel Moravské filharmonie, pan Kvapil, kterého tímto zdravím, protože to byl úžasný respondent. Já jsem mu na rovinu řekla, že začínám, a on mi řekl, nebojte se, ptejte se, na co chcete, já vám úplně v pohodě odpovím, já si rád povídám. Takže moc. A teď to dělám pravidelně každé pondělí, už posledních pár let, takže každé pondělí mívám hosta a zase musím vyzdvihnout tu obrovskou svobodu. Já si ty lidi nacházím sama, můžu si je vybrat, samozřejmě ne, že bychom neměli žádné schvalování, pochopitelně ano, zapisujeme do scénářů, dívá se na to vedení rozhlasu, probíráme to na pravidelných schůzkách, ale protože už jsem tam dlouho a sleduju i kolegy, tak vím, koho můžu, koho ne, to spíš jsou problémy, aby se nám nedablovali, třeba ať nemáme 5 herců za sebou, všech 5 chceme, ale rozprostřeme si je, ale taky si plním přání a nutí mě to být v obraze, nutí vás to pořád být ve střehu, sledovat, kdo se kde objevil, co se děje, kde je nějaká premiéra, sportovní utkání, a testujete sám sebe, protože máte určitý ranek oblíbených věcí, ve kterých se cítíte dobře, protože to sledujete, já miluju divadlo, takže divadlo sleduji, takže tady vím, že když si pozvu herce, režiséra, tak se budu pohybovat v oblasti, kterou znám. V momentě, kdy to bude chemie, nebo fyzika, nebo kosmonautika, tak tady vím, že to bude složitější, nicméně neznamená to, že musíte být kovaný odborník v tom oboru, protože vy se začnete ptát způsobem, jakým by se ptala spousta lidí, kteří kovaní nejsou. A jim se uleví, protože najednou slyší odpověď, na kterou nedostali, nebo otázku na něj by se třeba styděli položit, protože by jim nepřišla dostatečně fundovaná, jo?
1: Ano, já to vnímám úplně podobně. K momentě, kdy tady máme třeba nějakého odborníka na konkrétní problematiku, tak si říkám, jestli je dobré si dělat nějakou extra hlubokou jako rešerši a přípravu, protože ve výsledku my pak můžeme zajít, ano, my ten prostor na to máme, i třeba časově, ale zajdeme do velké míry detailu, kdy ale třeba i spektrem, které teda jsme se nějak možná i před rozhovorem bavili, že je třeba podobné i s tím pořadem, který vlastně moderujete vy, tak tam se střídají ty profese, to znamená, není tematický, kde by se jenom střídali hosté v rámci jednotlivého tématu, kde by to zdravotnictví, a šlo by se třeba do hloubky tím, aby to bylo jiné. Tak si říkám, jestli má smysl si dělat nějakou hlubokou rešerši, aby se pak člověk nedostal do velké míry detailu, kdy ten posluchač vlastně vůbec nezná to odvětví jako takové, takže tam by se opravdu stálo za to možná pověnovat tak trošku po tom povrchu a zeptat se úplně na ty bazální věci, a tak jak já často říkám, prostě za obyčejného člověka, který o tom vlastně nic neví.
0: Já si tu přípravu dělám asi trošku hlubší. Jsem ráda, když proniknu pod ten povrch, když to není jenom nahoře, ta první linka, kdy je to, dejme tomu, ještě tak 5 pater dolů, mít to jako takový základ sama v sobě, že jsem to četla, že jsem to zaznamenala, že jsem část z toho opravdu pochopila, protože vy zase nikdy nevíte, čeho se dotkne ten respondent, kam vás v té odpovědi zavede on. A někdy, když to vycítíte, že je to dobré zůstat ještě chvilku, protože je to opravdu zajímavé, tak je fajn, když se o tu znalost svou vlastní můžete opřít. Takže my vám ty přípravy podrobnější. Není to jenom jeden list, není.
1: A zkoušela jste to někdy i v té obrácené roli, v rámci vůbec jako poznávání té profese, takže třeba se to nechala více plynout, adoptovala jste se toho člověka tak nějak přirozeně, že to nebylo podle toho scénáře nebo třeba předem připravených otázek?
0: Já myslím, že mě to tam se dostane vždycky, protože já nedělám si otázky, já neumím postupovat rozhovory vést podle otázek. Já mám vždycky jenom vykopávací téma, o tom přemýšlím úplně nejdýl a do poslední chvíle, čím to vykopnu. A potom, díky té přípravě, která je pečlivá, tak už se opravdu jenom takto dívám jako na vás. A základ je poslouchat. Poslouchej partnera. To, co se v divadle neustále opakuje, a já mám pocit, že to není jako divadelní poučka, že to je obecně poučka pro nás, pro všechny. Poslouchej toho, kdo na tebe mluví. Vnímej ho, protože pak máte šanci vytáhnout z toho, co on vám nabídl v té odpovědi a doptat se na další věci. Takže takhle postupuju já a proto je dobrá ta hlubší znalost, protože vy se zeptáte na jedno téma a ten člověk se dotkne něčeho, co vy víte, že jste viděl v tom a v tom dokumentu nebo četl v té a v té práci a řeknete, jo, to je zajímavé a dodáte tu otázku, čímž ho ještě můžete potěšit. Ti lidé to ocení, když uvidí, že jste se na ně fakt jako připravovali, že jste se chystali. Kolikrát se nám stane, mně se to stalo mockrát, že jsou spisovatelé překvapení, že jste četli jejich věci. Oni, vy jste to četla? A já, no tak když s vámi dělám rozhovor a bavíme se o poslední knize, kterou jste teď vydali, tak to je přece základ, o čem bychom se bavili, budeme obecně, tak kde hledáte inspiraci, kde píšete, takové ty banální otázky, které jsou úplně šílené, jo. A pak dojde na to, jak trávíte svůj volný čas a jak relaxujete. Já neříkám, že ty otázky jsou vždycky špatně, to je jako v pořádku, jo. Ale nemůžete to postavit jenom na nich, jo. Takže je dobré, když je spisovatel, že přečtete knihu, je dobré, když je to muzikant, že si poslechnete jejich tvorbu, je dobré, když je to sportovec, že víte, odkud má medaile a jak vypadá ten sport, který dělá.
1: Vzhledem k tomu, že máte i divadelní průpravu, tak možná v souvislosti s tímto tématem se může nabídnout téma improvizace. Tak je to pro vás třeba nějaká výzva v momentě, kdybyste třeba, teď jsme si rychle prohodili role a vy byste měla začít vést rozhovor se mnou.
0: Vůbec by mě to nevadilo, já to naopak miluju. A řeknu to na strašně krásné historce, doufám, že se na mě nebude zlobit. Vynikající herečka, krásná žena a skvělá kamarádka Wendy Fialová, teď je to Vendula Vronka, protože se vdala, byla tady v angažmá v Moravském divadle Olomouc a domluvili jsme se na rozhovoru, řekli jsme si to před divadlem, já jsem říkala, já ti ještě zavolám den dopředu. Jasně, jasně, bude o čem mluvit, ona hrála hodně a skvěle, teď je myslím v divadle Pod Palmovkou, jestli se nepletu. A já jsem ji zavolala den dopředu nebo poslala SMSku, ona odpověděla, že ano, a přišel den D a byl to ten správný čas a blížila se 10. a já jsem si říkala, ajajaj, ta Wendy tady není, takže jsem ji volala, pak ji volal editor, pak ji volal šéf, ředitel a nejhorší bylo, že ona nezvedala ten telefon, takže k tomu se vám přidruží ten strach, jestli se tomu člověku, kterým víte, že jste si to slíbili, že se něco stalo. A v tu chvíli z našeho velkého studia, ještě jsme byli ve staré budově na Horním náměstí, vyšla nějaká skupina lidí a mezi nimi byl Milo Oswald, což byl tehdejší šéf opery a operety Moravského divadla. A protože jsme ji neměli a už byly zprávy, tak já jsem říkala, musíte mě zachránit. Já tam prostě potřebuju hosta, takže jsem ho chytla a on, ale já mám zkoušku, já jsem říkala, prosím, zavolejte, že se chviličku zdržíte, my potřebujeme teď jako hosta a nikdo tady není. A normálně nekompromisně jsem ho s jeho dobrotou a laskavostí vtáhla do toho studia, on zavolal do divadla, ať prostě pokračují. Na sále byli, myslím, že měli nějaké zpívání a zůstal sedět, mezi tím se opravdu podařilo, protože někdo jel domů k té Wendy zjistit, že je v pořádku, že jenom prostě se do něčeho zabrala, odložila ten telefon, měla vypnuté zvonění a pracovala na něčem, čemu se věnovala na 1000%, takže ji nasadili do auta a ona přijela. Takže to byl krásný rozhovor, kde já jsem z mosta do prosta začala s tím šéfem opery operety, udělali jsme dva vstupy, do toho přišla ta Wendy, takže se k němu přidala, oba spojovalo Moravské divadlo a on posléze odešel na tu zkoušku a s ní jsem ten rozhovor dojela potom do 11. hodiny. Nádhera. Takže ta improvizace jednou za čas potřeba je a není důvod se jí bát.
1: Zajímalo mě, jestli se vám taky stalo někdy, že vám ten host neodpovídal třeba úplně upřímně, nebo jestli jste to na něm poznal.
0: Ale to je jeho věc. To je zase otázka, když bychom byli v té politice, tak je jasné téma, ke kterému potřebujete, aby ten člověk se vyjádřil. A pokud krouží, odbíhá, tak vaší úlohou je vracet ho a dostat ho k té odpovědi, protože proto tam přišel. V momentě, kdy mě přijde host do pořadu, jako je Větrník, respektive host ve studiu, a začne si na něco hrát, to je jeho tvář, to je jeho ukázka. Pokud to poznám já, poznají to i posluchači, jo? Ale nemyslím, že by se mi to stalo, to většinou velmi rychle přečtete. Jo, tam i pokud někdo, ale to je v dobré víře, přijde a řekne si, jsem v tom Českém rozhlase, teď se musím ukázat, dobře mluvit, dobře formulovat, představit své dílo se vší vážností, a pokud mu to není vlastní, tak vám z téhle role ve čtvrté větě vypadne ten člověk, protože je to umělé, jo, a dostane se do své podstaty. A tohle je úplně... Tímto zdravím pana ředitele Josefa Podstatu. Toto je úplně nejlepší, protože ta přirozenost, i když uděláte chybu, ta přirozenost je mnohem důležitější. Dělejte 4 chyby, ale buďte to vy.
1: A vy jste někdy musela třeba zalhat během vysílání?
0: Ne, to si neuvědomuju. Jak to myslíte?
1: O ničem, o čemkoliv, ať už by to bylo, že právě třeba nějaký host nepřišel, nebo já nevím, padla nějaká otázka na vás, dejme tomu v tom živém vstupu a...
0: Ne, to asi nepadá, nebo spíš velmi slušně řeknu, že to nepřísluší mě, že to není o mně, a v momentě, kdy se stane technická nějaká záležitost, problém, tak to vysvětlím. To je úplně nejlepší, jít s pravdou ven. Když se neobjeví host, vysvětlíme z nějakých důvodů zdravotních, technických, omlouváme se, nasadíme reprízu, protože prostě se stalo to a to. Ne, není důvod.
1: A nějaká třeba nekomfortní situace, něco, co třeba nebylo úplně eticky v pořádku, nebo mohlo to být třeba i před nebo po vysílání, jo, že třeba někdo mohl říct, ale tak prostě vy jste to vedla takhle a takhle, nebo...
0: V tom je ta profesionalita. Určitě se vám stane, je to úplně běžné setkání jako mezi lidmi na ulici, ne vždycky si s tím člověkem úplně sednete. Vy nemusíte být stejná krevní skupina, samozřejmě. Ale od toho jste profesionál moderátora, dostáváte tu důvěru, že vám tam píšou ty moderátorské směny, protože vědí, že i s tímto se vypořádáte. Myslím si, že je to naprosto běžné, proto je dobré mít před těmi rozhovory čas s tím člověkem pobít pár minut, rozpovídat se, abyste se napojili, abyste zjistili, jak na tom budete. Nesmí vás to vykolejit. Stalo se mi, je to spíš vtipné, že někdo použil, jak já používám, cimrmanovský šrapnel, prostě, že upustil trošičku ostřejší slovo v tom živém vysílání, což v Českém rozhlase samozřejmě není na místě, protože je to živě, tak vy na to upozorníte, prosím, ne vulgarizmy na našich frekvencích, a většinou ten člověk se zarazí, protože to z něj vyletí, jo, když se rozohní. Kdyby to bylo víc, tak bych to vypla. Stalo se třeba, že někdo tvrdil nepravdu, týkalo se to nějakých historických událostí a konce druhé světové války, takže vaším úkolem je právě mít ten přehled nebo v zádech třeba toho editora, který to hlídá společně s vámi, abyste to uvedli na pravou míru, aby ta lež nezůstala trčet v tom vzduchu. Stane se, že někdy je ostřejší posluchač v rámci svého dotazu, že se do vás nějakým způsobem třeba opře, tak zase buď to přijmete a řeknete si, ano, je takový, dobře, jdeme k tomu dotazu, protože ten je důležitější. Pokud by vyloženě byl pichlavý a šel do vás, tak máme na to kouzelné tlačítko a vypneme ho, řekneme, že tímhle způsobem, prosím, se nebudeme ve veřejnoprávním sektoru bavit, že určitě to jde slušně, pojďme k dalšímu dotazu.
1: Stejným způsobem byste to řešila třeba na ulici, nebo kdybyste měla takový sázvu konfliktem?
0: Otázka, protože v základu jsem ta slezská horká hlava, u nás se dříve jedná, než mluví, to je takové vlastní, a mě to svým způsobem víc vyhovuje, protože je to poměrně rychle ty konflikty vyřešeny, ale už jsem nikde jinde, žijí tady dlouho, v rámci té profese jsem se určitě hodně umírnila, sklidnila, snažím se ty konflikty řešit v klidu, ale neříkám, že se mi nestane, že vyletím. To jako umím zakřičet, umím se dostat do nějakého běsu, jo. Ale nestává se mi to, Ne, ne, byly nějaké drobné konflikty, že byli třeba posluchači, kteří mi narušovali, ať to řeknu kulantně, mou osobní zónu, hodně šli do blízka. A to jsem se ozvala, stalo se mi to asi dvakrát i fyzicky, jako že jsem musela opravdu odstrčit posluchače, ale měla jsem v zádech zvukaře, který byl se mnou tady při té práci, ale není to o naší práci, je to o těch konkrétních lidech, bylo to o tom člověku, kterém jsme se pak dozvěděli, že prostě takový je, nestává se to.
1: A vy jste to řekla kulantně a nemusíte, protože nejste v rozhlase, tak v reálu šlo teda o co?
0: No, že ten člověk měl tendence se mě dotýkat. A notabene na místech, kde už jako vůbec by se mě neměl dotýkat cizí člověk.
1: Jak během vysílání nebo?
0: Byla to taková jako akce, taková promo akce naše, takže jsme tam byli s velkým autem naším, jako s logem, chystali jsme se na živý vstup do vysílání. Jo, bylo to práce. Byl jsem v práci.
1: Rozumím. Mimochodem, já jsem přemýšlel o těch nadávkách, nebo respektive slovech, která teda do éteru Českého rozhlasu nepatří. Ale já si myslím, že, a nevím, jestli se v tom zhodneme, ale tak možná tím, že jste od Bohumíra, tak možná i ano, že ta nadávka má taky přece svůj význam. A proto to slovo vzniklo, protože popisuje nějakou situaci nebo emoci, kterou vy vlastně složitě vysvětlujete jako x různými slovy. Ale ta nadávka přece je taková jako úderná, že kolikrát si říkám, že to vlastně není na škodu. Nemyslím nějaké úplně ty nejostřejší, ale.
0: Já myslím, že to musíte umět popsat a že v tom vyjádření, a právě zase jsme u krásy toho slova a krásy češtiny, že je naprosto jasně patrné, co se ve vás odehrává, že si umíme pomoct i bez toho a že to do toho vysílání nepatří. Nepatří to, poradíme si. Já vím, že když řekneme ty nejhorší, tak v tom může být 15 vět nebo 15 stránek, jo? Že se to odrazí v tom jednom slovu. Ale ne, my to umíme popsat, my to umíme vyjádřit, protože zase naším úkolem je říct to, co bylo zatím. To máte jako jedničku ve škole a slovní hodnocení. Nebo jednička je jasná, tomu všechno jde. Čtyřka ve škole a slovní hodnocení té čtyřky. Co vám řekne ta čtyřka? Co se dozvíte o tom dítěti? No tak jakože to není asi úplně dobré. Ale v tom slovním hodnocení ta učitelka řekne, tohle to je na dobré cestě, tady už to chytila nebo chytil. Toto vůbec, tohle nejde a problémy a narážíme tady, tady a tady. A proto mi to jedno vulgární slovo, když dáme do čtyř vět, tak pochopíme, proč jsme se tak naštvali. Protože my nemáme k tomu ten obraz, který by dodala ta televize. My to musíme vysvětlit.
1: A vám nikdy neujelo nějak zprosté slovo vysílání?
0: Ne. Ne, samozřejmě, že se to jako může stát a určitě se to v minulosti stalo jako některým mým kolegům, ale já si na to dávám pozor. Já to pro jistotu nepoužívám vůbec v tom studiu, když jsem rozrušená a i když mám všechny klapky dole a všechno mám na tom mixážním pultu, protože jsme i zvukaři, mám vypnuto, protože si říkám, ten šotek rozhlasový, ten nikdy nesmí. Nedělám to.
1: Já jsem jednou poslouchal nějakou besedu a to už je teda velmi fousatá událost, ale tam byl vlastně i Robert Záruba, kterého taky já beru jako profíka, vlastně víceméně komentoval vždycky hokej především, ale samozřejmě taky jiné sporty. A oni tam právě říkali, takové, my to můžeme nazvat fuck-upy, to znamená různými přeřeky a tak, co se jim stalo ve vysílání a on nám taky říkal, že když komentoval hokej, tak říkal, že nějaký americký trenér ze střídačky posral čtveřici hráčů, místo poslal jako na led, jo, takže kolikrát člověk možná si to ani jako neuvědomí a vlastně pokračuje dál v tom komentování, až pak zpětně mu někdo řekne, ale ty jsi řekl tohle nebo tohle.
0: Přesně, to určitě se stalo, ale je to kouzlo nechtěného. Sválně ne, neulevuj se, neulevuj si tak.
1: Ano, ano. Jo. A co třeba syndrom vyhoření? Je to téma po 25 letech rozhlasu?
0: Víte co, mívám okamžiky, nemyslím si, že je to syndrom vyhoření, kdy jsem unavenější, protože ta práce je hodně a je třeba náročnější na zpracování, ale jednou za čas se mi stane, že mám takový úlek, že už není z čeho brát. Já už jsem ovšem mluvila, všude jsem byla, všechno jsem natočila. A to jsou okamžiky, které naštěstí trvají krátce, protože když tady od vás vyjdu, než dojdu na Horní náměstí, tak já vyslechnu celou řadu rozhovorů, projdu okolo několika plakátovacích zdí, Rozhlédnu se, uvidím, že něco kvete, že tam je strom, tam se rekonstruuje, tady stojí jeřáb, tam někdo umývá okna v 16. patře, takže práce ve výškách. A já dojdu do toho rozhlasu a zjistím, že mám 10 témat, která by se dala zpracovat. Takže spíš tohle se mně stalo. Jestli se ptáte na to, jestli jsem měla někdy tendence odejít z rozhlasu, tak jestli jsem to někdy řekla, tak to souviselo s tou únavou, ale určitě jsem to nemyslela úplně vážně, protože si myslím, že ta profese je nejlepší. Pro mě určitě.
1: A i ty rozhovory vás pořád baví. Samozřejmě je to super v tom, že se vám ti lidé střídají. Na druhou stranu ten formát toho, že vlastně někoho zpovídáte, a je to třeba něco jiného, jako když si jdete sednout s kamarádem, s kamarádkou na víno, dejme tomu, tak tam je to třeba 50 na 50, když to v tom studiu asi, já nevím, 80-90% mluví ten host. Vy vlastně pouze nasáváte tyho informace a hodně se ho doptáváte. Tak jestli už kolikrát jste si neříkala, no tak tyjo, dneska Novák, čtvrtek, já nevím, Krbeček, jo, a už prostě, no, je to furt takový jako dokola.
0: No jo, jenomže já jsem si toho Nováka vybrala pro něco. To je pecka Novák, protože ten Novák něco umí. A ten Novák by o tom měl mluvit a toho Nováka by měli znát skoro všichni. Ne, to vás nepřestane bavit, protože ta paleta je pestrá. To nejsou tři stejní Nováci za sebou. To je tak různorodé. A notabene, nevím jak vás, ale mě potěší, když se těm lidem ozvu a řeknu, že je zvu, tak oni řeknou, že rádi přijdou. A to už je pro mě odměna, že když se jim ozve ten Český rozhlas a ozvu se jim já, že oni řeknou, že rádi přijdou. Notabene k tomu dodají třeba my vás posloucháme nebo víme, že je to dobře připravené, že to má hlavu a patu, posloucháme. A nebo na druhou stranu někoho překvapíte, nezná tu stanici a na základě toho, že jste je oslovili, pozvali k tomu mikrofonu, tak vás začne poslouchat. Myslím nás jako všechny, ne Ditu Vojnarovou, jo? A ne, to je zajímavé. Vždycky se dozděláte, vždycky se dozvíte něco nového, vždycky vám ten člověk pootevře nějaké nové dveře.
1: Jo, s tím asi jo, můžu souhlasit jo, i jo, se svojí zkušenost.
0: Taky byste skončil 30. dílem a pořád pokračujete.
1: No, pokračuju, ale tak jako nebudu lhát, že někdy... Takhle, ono, když si vezmeme jakýkoliv formát, který dejme tomu vzniká, my jsme se před rozhovorem ještě bavili třeba o nějakých jako jiných formátech, podcastech a tak dále. Klíčové je někdy, já nevím, 7-10 třeba dílů, kdy člověk v momentě, kdy tohle se překoná, pak už je velká pravděpodobnost toho, že bude pokračovat i nadále, protože si zajede nějakou jako rutinu. Ale musím říct, že samozřejmě i já jsem několikrát během těch 115-120 rozhovorů jako se do toho trošku musel nutit. Jo? Že prostě tam byla taková vlna, jako není to konstantní. Jo? Někdy se na to člověk těší extrémně hodně, ale někdy prostě ví, že to musí udělat, aby tam právě třeba nebyla ta pauza. A já nevím, v momentě, kdy to 14 dní nevyjde, jo? Pak je člověk nemocný, nechce se mu, a pak najednou je z toho měsíc a už třeba se může stát právě to, že už ten projekt jako nepokračuje.
0: Promiňte, vy jste úplný jelí mánek proti mě, jak to poslouchám, že já to mám každé pondělí. Jo. Vemte si, jo, že spíš tam je problém ten mít dostatečný předstih. Rozhlasu říkám otesánek, on je naprosto nenažraný. On má pořád otevřenou pusu a pořád chce, abyste ho krmili. Další rozhovor, další reportáž, další termín a vy pořád jedete v předstihu. Vy nemůžete nechat na tento týden hosta na pondělí. Ideální je, když si ho domluvíte 14 dnů dopředu. Ještě dříve, klidně. V případě lékařů, kteří chodí do apatiky, to je 2-3měsíční předstih, protože jsou to odborníci, kteří mají své ambulance, operují třeba, vyrážejí do několika dalších ambulancí a opravdu ten termín sladit je problém. Takže vy nežijete kolikrát tím momentálním okamžikem, ale pořád plánujete, jo? A aby se vám to nestalo, ta rutina... Je to takové škaredé slovo, ale v něčem to je, že vy už jako třeba technicky víte, jak ten rozhovor vypadá, jaké má mít parametry, jak má probíhat, jak má gradovat třeba, ale tím, že ta paleta může být různorodá, tak já si to cíleně střídám. Spisovatelka, fotograf, hokejistka, sestra roku z Prostějovské nemocnice, se kterou se potkám příští týden, učitel třeba, teď jsem točila s Michalou Vosičkovou, krasojízda, jo, jako různorodé a proto se vám to nestane. Nevím, jakou zkušenost máte vy, ale... A já hlavně jsem zvědavá i... Já nevím, jak to nevyzní blbě, ale já jsem zvědavá kolikrát sama na sebe. Protože já si jako udělám nějakou přípravu, ale jak jsem mluvila o tom, že nemám ty otázky. Mě samotnou zajímá, jak ten rozhovor ve výsledku bude vypadat. A tím, že to je s takovým jako tajemstvím, tak je to vlastně strašně fajn.
1: Tady vás to naplňuje.
0: Jo.
1: Já musím říct, že my jsme taky na začátku natáčeli každý týden, ale pak jsem už trošku jenom nechtěl sklouznout do toho, že třeba někoho budu zvát jenom za každou cenu, abychom dodrželi tu periodicitu. Takže proto jsme se pak rozhodli, že to dáme co 14 dní a bude tam dostatečný prostor si právě ty hosty přetočit a v klidu si to potom vydávat tak, jak potřebujeme, abychom nebyli pod tím tlakem. Ale je to samozřejmě rozdíl. U vás je to práce, v tom rozhlasu něco musí být, takže samozřejmě tam ten tlak je trošku jiný, ten náš formát je trošku takový jako volnější, ale možná i v tom je mi to příjemné. Konec konců i třeba s ohledem na ten čas, takže věřím, že vám se muselo xkrát stát, že jste měla proti sobě hosta, se kterým se vám velmi dobře povídalo, byl i zajímavý, rozuměli jste si, ale bohužel tam byly ty hodiny, které tíkaly a už musela být buď písnička, anebo konec.
0: Přesně tak, to se vám stane, ale ono zase to může být ku prospěchu věci, protože ty věci musíte, ty vypovědi určitým způsobem osekat a dostáváte se k tomu gro, k tomu meritu a jste schopni otevřít toho víc. To je plus. Já jsem zažila externí spolupracovníky, kteří byli tak nadšení z té práce, kterou dělali a z těch rozhovorů, které přinášeli, že naprosto vážně diskutovali o tom, že naše povinností je vynechat zprávy, protože ten rozhovor je skvělý a má právo jet ještě o 10 minut déle do té další hodiny. Jo. A ne, zprávy jsou velmi důležité, posluchači je chtějí, potřebují a mají je mít a my víme, jakou máme stopáž, ale když máte čas, zase jsme u toho času, a dáte si odstup od toho, co jste natočil, co jste připravil, a poslechnete si to s tím odstupem jednou, dvakrát, třikrát znovu, tak zjistíte, že jsou tam místa, do kterých se zasáhnout já, pokud je to předtočené. A pokud tam je ten host živě, tak vy víte, že ten host má ještě, nebo měl by mluvit o tom, o tom, o tom, a vy to prostě v pravý čas zastavíte, protože i to další je stejně důležité.
1: A neříkejte, že vás to nemrzí, že byste se někdy neptala ráda ještě dál a hlouběji.
0: Víte, co mě mrzí, že ty rozhovory, tady ty veliké, jsou součástí mé dopolední moderace a jsou uprostřed. To znamená, že mě mrzí, že já s tím člověkem nemůžu odejít z toho rozhlasu, ještě si jít sednout třeba k nám, někam do kanceláře nebo do našeho nádherného atria, které máme v nové budově. Případně s ním odejít do kavárny a ještě s ním dopovídat to, co jsme třeba nakousli. Případně navázat nějaký další kontakt a možnost potkat se znovu u něčeho jiného. To já potom musím řešit telefonicky, maily nebo si dávat zvláštní schůzku, ale je to trošku jak dostihový kůň, jo? Když tam máme tam toho adrenalinu hodně v tom studiu, že jo? Máte to i vy tady. A když to celé skončí, tak ti lidé většinou odcházejí a fakt jsou nabiti. Je to pro ně velká zkušenost ten rozhlas. Spousta z nich si to chce zkusit. A chcete to ještě doklusat, jako ti koně, když dojedou ten dostih, tak ještě, oni nezastaví, že jo, oni ještě prostě si popojedou, že bychom u toho ještě zůstali nějakou dobu a já musím na ty další zprávy a čeká mě další vysílání, no, takže toto bych brala.
1: A teďka z jiného soudku zajímalo by mě, posloucháte taky nějaké podcasty?
0: Jednou za čas ano, většinou vycházím, nemám oblíbence, že bych šla po oblíbenci, ale většinou chodím po hostech a po tématech. Takže když mě zaujme téma, které ve mně rezonuje a je to různorodé, mám ráda sportovní podcasty, já totiž miluju Český rozhlas, radiožurnál Sport. Jo, já jsem dostala na Vánoce digitální rádio, takže já tam mám navolené stanice a já přesto, že třeba nemám úplně přehled o tabulkách fotbalu, když tuším, že Sigma je třeba teď někde kolem 6. místa hokejisty, čeká baráž, jo, ale strašně mám ráda takové to s mikrofonem za, to poslouchám, takže si vybírám sportovní témata, ale zajímám se třeba o mimořádné osobnosti z oblasti vědy, medicíny, herce, režiséry, režiséry, kteří mají co říct, scenografy, takže když mě udeří vždycky to jméno nebo téma, spolupracuji hodně se společností pro rannou péči, zajímám se o hospice, třeba nějakým způsobem ráda to vkládám do vysílání, tak si to do těch sluchátek dám, ale že bych vám řekla vyloženě jako jeden tip, tak to určitě ne, je to takové namátkové. A ptávám se třeba studentů ve škole, co poslouchají oni, i si to poznamenávám, protože je to třeba úplně jiný ranek, než mám já.
1: A nemáte třeba obavu do budoucnosti rádia, jako vůbec té platformy, protože tak jak třeba televize a dejme tomu i konkurence, různé ty streamovací platformy, typu Netflix a tak dále, tak jestli právě z pohledu rádia to nejsou různé podcasty a také audiotéky, kde si vlastně člověk může vybrat to, na co má zrovna chuť a nemusí se přizpůsobovat tomu, co zrovna v rámci toho éteru běží.
0: Já o rozhlas, důrazním to slovičko rozhlas, obavy vůbec nemám. Já se o něj nebojím, protože to, co vy nazýváte podcast, má rozhlas desítky let, má velmi bohatý archiv. Vy prostřednictvím platformy Můj rozhlas, ale nejenom této, se ke spoustě klenotů můžete dostat. Velké pořady, velké rozhovory se dělají kolik let? Rozhlas má 102. A dělat budou. Otázka je samozřejmě, jak to bude třeba s denním poslechem a jak to bude s tím, že si vytvoříte své vlastní rádio, ale vytvoříte si, nebo svůj vlastní rozhlas, vytvoříte si to z toho, co udělali ti lidé, kteří jsou tam zaměstnaní. A ti jsou mimořádní, profesně nesmírně zdatní, protože za spoustou těch pořadů je třeba jenom ten redaktor. Není to tým lidí. Nevyjíždí tady v Olomouci velké auto do Javořických jeskyní natáčet, protože potřebujete zvuk a potřebujete světlo, potřebujete videozáznam, potřebujete dobré fotky, píšete k tomu článek, notabene, že potřebujete tu reportáž. Jede tam jeden člověk. A ten jeden člověk tohle to všechno obstará, zpracuje, přiveze a předloží, jo. A tohle ti lidé umějí, tohle se na začátku naučí a pak už v tom jedou. Ta pestrost nabídky tematické je neuvěřitelná, ať už hudební, co se týče společnosti, politiky, medicíny, všeho možného, jo. Takže já si troufnu říct, že já se o rozhlas nebojím. Rozhlas je nakročený, připravený, v pohotovosti, okamžitě schopný dostat se jako na místo, na které je to potřeba, a že to my v Olomouckém kraji teď z poslední doby, ať už vezmeme nějaké silné větry, vezmeme povodně, vezmeme nehodu vlaku v Hustopečích nad Bečvou, že je tady máme a jsme u toho pořád.
1: Říká Dita Vojnerová, já vám samozřejmě budu přát, aby to tak bylo i do budoucna, aby se tady ta vaše predikce naplnila. A chtěl bych vám poděkovat za to, že jste si dneska našla čas a přišla se posadit do druhého křesla za mikrofon roli hosta.
0: Já moc děkuji za pozvání a přeji všem krásný den.
1: Tak ještě než skončíme úplně, já mám ano. Pro vás takový malý dárek, jsou to naše červeno-bílé ponožky s dominantami města Olomouce, takže věřím, že pro vás by to mohlo být něco, co si sebou dneska odnesete jako památku na dnešní rozhovor.
0: Abych věděla, za který klub kopu.
1: Přesně tak.
0: Je to Olomouc. Moc ráda, děkuji velmi.
1: Tak přátelé, rozloučíme se také s vámi, děkujeme, že jste dokoukali dnešní rozhovor do konce, my se na vás budeme těšit zase brzy s dalším inspirativním hostem, no a do té doby se mějte krásně. Ahoj.
2: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Rádio Metropole.
2: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 5 hodin.

0: dnešní den.
1: Berani, buďte spontánní a pak vás čekají ty nejkrásnější zážitky. Býci, chcete pohodovou atmosféru? Máte ji mít. Blíženci, hvězdy vám dnes posílají obrovskou dávku šarmu. Raci, celý den bude ve znamení skvělých zpráv. Lvi, svou práci, jako vždycky, zvládáte levou zadní. Pany, všechny povinnosti dáte s přehledem a čistou hlavou. Váhy, váš optimismus je vyloženě nakažlivý. Štíři, jste v pohodě, všechno je tak, jak má být. Střelci, zapomeňte na páteční úkoly a už se jenom těšte na volno. Kozorozi, taky je čas přepnout do víkendového režimu. Vodnáři, vaše originální nápady budou slavit úspěch. A co my ryby, prý se nám podaří hodit za hlavu všechny starosti z uplynulého týdne.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tvoje ráno.
3: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.

0: www.pražskymajales.cz.
1: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
4: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
5: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: soutěž, lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.

0: energie. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Posloucháte zprávy. Okolnosti tragické dopravní nehody v Těšeticích na Olomoucku dál prošetřuje policie. Nehoda, při které zemřel 51-letý řidič, se stala 25. května na silnici mezi Loučany a Těšeticemi. Policie nyní hledá svědky události, kteří by mohli přinést do vyšetřování další souvislosti. Přihlásit se mohou na lince 158.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Veřejná prostranství v Lipníku se od pátku promění v galerii pod širým nebem. Do konce září tu uvidíme téměř 30 děl uměleckého kováře Pavla Tasovského a jeho syna. A to v rámci 22. ročníku výstavy Kov ve městě. Skon v divadle Járy Cimrmana. V 86 letech zesnul český herec a komik Jan Hraběta. V souboru působil od konce 70. let. V Cimrmanových hrách představoval například roli krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký, či roli faráře v Němém Bobšovi.
2: Obyčejná pecka? To není obyčejná pecka. Podíváš-li se zblízka, zjistíš, že je v ní vyřezán celý náš zámek.
3: No jo, mně se zdála hned nějaká prožraná. Oh.
1: Změna na postu nejoblíbenějšího jména v Česku. 13 let byla v čele v žebříčku dívčích jmen Eliška. Data Českého statistického úřadu nově ukazují, že loni na trůnu vystřídala Viktorie. Mezi chlapci dál vede žebříček Jakub.
0: Mistrovství světa v hokeji.
1: Cesta českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku končí ve čtvrtfinále. Náš nároďák na úvod vyřazovací části nestačil na Finsko a prohráli jsme 1-4. Jediný český gól si připsal Filip Hronek. S pařížským Grand Slamem se loučí tenista prostějovského klubu Vít Kopřiva. Na French Open nezvládl postup do třetího kola. Na antuce vyzval Španěla Landaluse a náročný zápas prohrál 2-3 na sety.
4: Jak bude, páteční ráno a celé odpoledne odstartuje ve velkém letním stylu. Čeká nás obloha bez mráčků a teploty, které znovu nekompromisně pokoří tropickou třicítku. Sobota bude jak přes kopírák, ideální na koupání, opalování nebo drinky na terase, protože horský vzduch a sluníčko budou mít opět obrovskou sílu. Skutečná změna dorazí během neděle, k vysokým teplotám se přidá i studená fronta a budou tady opravdické letní bouřky. Víme, jak bude, pátek, sobota krásně, potom bouřky.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
0: Radio Metropole.
5: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Raj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
5: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
6: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
5: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
6: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
20: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
21: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
22: Čerstvé jako z Kauflandu.
23: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
24: Metro Retro.
25: Metropole.

0: Saturday, Sunday, what?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
3: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
2: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
3: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
2: No ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli, 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
3: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdcem na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
2: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropol.

0: Rádio Metropole. Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: www.jaderskymajales.cz.
1: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
5: Dobrý den.
6: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
5: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
7: No to bych to pěkně zvoral.
6: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.

0: co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Jak se mění Olomouc v čase, to zkoumá web report.cz z historických fotografií. Ve svém seriálu Olomouc v čase nově redakce porovnávala současné a historické fotografie okolí katedrály svatého Václava. Najdete je teď na webu report.cz.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Pokračuje modernizace železniční trati Brno-Přerov a dochází kvůli tomu ke změně v automobilové dopravě. Kvůli stavbě nadjezdu se má ode dneška přesunout provoz v úseku Kojetín-Chropině na přeložku silnice 436, píše o tom Deník. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky, jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
5: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
3: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz.
4: Mistrovství světa v hokeji.
3: Mistrovství světa v hokeji má své semifinalisty. Od nás víte, že Česko mezi nimi není. Padli jsme ve čtvrtfinále s Finskem 1-4. Do semifinále šampionátu ve Švýcarsku tedy postoupili Finové a čeká je v sobotu ve 20 hodin zápas s Kanadou a v sobotu v 15 hodin 20 minut v semifinále Švýcarsko-Norsko.
6: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
7: Kavárenské zahrádky dnes opět pojedou na plné obrátky. Dáte si vonavé cappuccino nebo spíš ledové latte? Víme, jak bude. Dnes jasno anebo polojasno, 24 až 27 stupňů. A co víkend? V sobotu mraky, místy zaprší, může i zabouřit, 25 až 28 stupňů. V neděli z rána polojasno, postupně oblačno a 27 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
7: Policie v Olomouci také v Hulíně a barva auta má údajně vliv na případné nehody. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky vidíme v Olomouci na Chvalkovické, také v Hulíně na Holešovské. Momentálně jezdíme na Moravě bez vážných nehod a pro zajímavost, jakou barvu má vaše fáro? Údajně to má vliv na případné nehody. Statisticky nejméně bourají dobře viditelné a zářivé barvy, jako žlutá nebo oranžová. Naopak o 10% větší riziko nehody mají při snížené viditelnosti údajně tmavé vozy, jako černá, šedá, stříbrná nebo tmavě modrá. Přejeme ráno plné úsměvů a pohody, mějte s námi a bez nehody.
8: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
4: Rádio Metropole

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: dnešní den.
1: Berani, buďte spontánní a pak vás čekají ty nejkrásnější zážitky. Víc jim chcete pohodovou atmosféru? Máte ji mít. Blíženci, hvězdy vám dnes posílají obrovskou dávku šarmu. Hradci, celý den bude ve znamení skvělých zpráv. Lvi, svou práci, jako vždycky, zvládáte levou zadní. Pany, všechny povinnosti dáte s přehledem a čistou hlavou. Váhy, váš optimismus je vyloženě nakažlivý. Štíři, jste v pohodě, všechno je tak, jak má být. Střelci, zapomeňte na páteční úkoly a už se jenom těšte na volno. Kozorozi, taky je čas přepnout do víkendového režimu. Vodnáři, vaše originální nápady budou slavit úspěch. A co my ryby, prý se nám podaří hodit za hlavu všechny starosti z uplynulého týdne.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
10: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.

0: ve švýcarských bankách možná platí tajemství, ale na ledě v Curychu se nic neutají. Tam se hraje na krev a na góly. Sledujeme každý pohyb světových hvězd a servírujeme ti ty nejlepší momenty dřív, než stačí roztát ledová tříšť. Ladíš Rádio Metropole, tvůj průvodce hokejovým světem je tu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Když do Olomouce v extralize přijedou České Budějovice, nastoupí proti Kohoutům i obránce Tomáš Cibulka. A právě ten si splnil hokejový sen, poprvé si zahrál na mistrovství světa. Jenže po včerejší porážce 1-4 od Finska už ví, že se domů vrátí bez medaile.
3: Tak smutní jsme rozhodně hodně. Nechtěli jsme takhle ten turnaj ukončit. Nedá se nic dělat, myslím si, že jsme mohli trošku i v té skupině zabrat víc, mohli jsme jít na lehčího soupoře, ale to už je teď prostě něco jiného. My jsme podat s Finama taky možná lepší výkon. A ke konci bych řekl, že nám možná chybělo jim štěstíčko. Já jsem dal tyčku, myslím si, že pak ještě jedna tyčka tam bylo. Bylo by to taky něco jiného, kdyby to bylo už jen o gol, oni by znervoznili, nám by se trošku líp hrálo, ale bohužel.
2: Tak to hodnotí konec české cesty šampionátem obránce reprezentace Tomáš Cibulka. A boj o medaile pokračuje dál, byť bez Česka. V semifinále zůstala čtveřice Finsko, Kanada, Švýcarsko a překvapení turnaje Norsko.
4: Noasten jede na odkrytou bránu a dává druhý gól. Norsko bude v semifinále mistrovství světa. Norští komentátoři vedle nás nevěří vlastním očím.
2: Co myslíte, vnoří se Norové až do finále?
1: Výsledky, zajímavosti i program šampionátu. To je infoservis z mistrovství světa. Každý den na tomto rádiu.
5: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
8: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kdo jezdí vlakem v regionu, od dneška do neděle omezí výluka železniční provoz mezi Prostějovem a Nezamyslicemi. Vždy od 8 do 20 hodin bude doprava přerušena a České dráhy zajistí za regionální vlaky náhradní autobusovou dopravu.
1: Hlas lidu.
3: Ještě pořád v Česku kouříme nebo jinak konzumujeme nikotin, ale kuřáků i uživatelů jiných nikotinových výrobků postupně ubývá, celkem jejich asi 30%. Doplníme, že asi 40% lidí od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu. Informuje o tom Státní zdravotní ústav.
1: Sport.
3: Návrat Davis Cupu do pražské O2 arény. Kvalifikační utkání českých tenistů se Spojenými státy se budou hrát v září. Davis Cup se vrací do O2 arény po 13 letech.
4: Myslím, že se tady otvírá nějaká nová kapitola toho českého mužského tenisu, kde vlastně samozřejmě s tou změnou těch formátů, pravidel a tak dále v tom Davis Cupu, tak to není tak snadný, jak to bylo vlastně v těch předchozích letech za nás. Tak ti kluci budou mít možnost tady hrát, budou hrajou proti strašně těžkému soupeři Americe a budeme potřebovat každého jednoho diváka, který nás požene ku předu, aby jsme to zvládli.
3: Komentoval dějiště kapitán Davis Cupového týmu Tomáš Berdych.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude, dnes odpoledne se po práci opálíme a večer si na balkóně nebo na terase u grilovačky užijeme romantický západ slunce. Dnešní teploty 24 až 27, jasno anebo polojasno. Jaký má být víkend? Sobotní teploty 25 až 28, mraky, místy zaprší, může i zabouřit. V neděli zpočátku polojasno, postupně během dne oblačno, místy až zataženo a nedělní teploty kolem 27 stupňů.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Silničáři na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem a pokračuje závod míru. Dnes závodníci pojedou z Uničova do Rýmařova. Víme, jak se jezdí tady. Na 16. až 13. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov pozor na silničáře. U Vranovic Kelčic sekají trávu. A také dnes závod míru obsazuje silnice našeho kraje. Před závodníky je dneska nejdelší etapa. Přes 150 kiláků dlouhá trasa vede z Uničova přes Šternberg a kolem Budišova až do Rýmařova. Také proto například v Rýmařově budou uzavřené náměstí míru a třída hrdinů, ulice Radniční a Bezejmená, propojka mezi Pivovarskou ulicí a náměstím míru a nedostaneme se ani na parkoviště u autobusového nádraží a střediska volného času. Podrobnosti na webu report.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Pro vaši dobrou páteční náladu děláme maximum a shodou okolností právě Maximilian je 29. května v kalendáři. Slaví také každý Maxim a Max a teoreticky tím pádem by mohla slavit i zpěvačka Ava Max. Narozeniny má americká herečka Annette Bening, kterou známe i z Oscarového filmu Americká krása. A dnes v roce 1953 jsou Edmund Hillary a Tenzing Norgay jako první lidé na vrcholu Mount Everestu. I tohle je důkaz, že když člověk chce, zvládne i zdánlivě nemožné. Tak se tím nechejme namotivovat v pátek 29. května.
0: Metropole právě dnes.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
6: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Tohle je
0: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
2: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
1: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
2: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
1: No ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli, 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
2: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdcem na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
1: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto

0: cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: S námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
0: Metropole.

0: skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy? Hrubá stavba superpavilonu Fakultní nemocnice Olomouc je hotová. Nový pavilon, který přebral přes dívku Franz Josef od svého předchůdce, na jehož místě bude stát, roste podle plánu. Hrubá stavba trvala 580 dní, píše deník. Superpavilon má být hotový v půlce roku 2028 a následně se do něj přestěhují 4 významné kliniky. Neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Nyní dojde k uzavírání objektu a vkládání technologií. Jak se připravit na krizové situace, to ukazuje příručka ministerstva vnitra s názvem 72 hodin. Loni v říjnu přišla do schránek. Je také na webu 72h.gov.cz. Jaký je po vyhodnocení její přínos?
4: Výrazně se zvýšilo povědomí o takových těch věcech, které by měly být v domácnosti. To znamená vybavenost, ať už se to týká potravinami, schánění informací, kam se obrátit v případě té krize, co mít doma, jak se technicky vybavit. Odnesou to drobnosti, ale jsou důležité a tamto povědomí se jednorázově navyšovalo,
3: říká sociolog Martin Převrátil. Válečný přešlap. Ruský dron v noci během útoků na Ukrajinu zasáhl panelový dům za hranicemi Rumunska. Pád stroje na střechu způsobil požár a zranění lidí, píše ČTK. Rumunská diplomacie incident označila za nezodpovědnost Ruska.
0: Sport.
3: Druhým zápasem pokračuje pro českou reprezentaci mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku. Naši hráči se po uplynulé výhře nad Portugalskem 5-2 dnes postaví proti Izraeli a opět v roli favoritů. Uvidíme, jak to dopadne. Výkop je v 17.30.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Kavárenské zahrádky dnes opět pojedou na plné obrátky. Dáte si vonavé cappuccino nebo spíš ledové latte? Víme, jak bude. Dnes jasno anebo polojasno, 24 až 27 stupňů. A co víkend? V sobotu mraky, místy zaprší, může i zabouřit, 25 až 28 stupňů. V neděli z rána polojasno, postupně oblačno a 27 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, silnější provoz na Volkovenovské, na třídě Svobody, na Dobrovského, také u autobusáku na Rolsberské ulici. Policie teď řidiče závodníky zastavuje mezi Svitavami a Lanškrounem u Opatova, také mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm na průjezdu na Pajedli. Momentálně jezdíme na Moravě bez vážných nehod a pro zajímavost, jakou barvu má vaše auto. Údajně to má vliv na případné nehody. Statisticky nejméně bourají dobře viditelné a zářivé barvy, jako bílá, žlutá nebo oranžová. Naopak o 10% větší riziko nehody mají prý při snížené viditelnosti tmavé vozy jako černá, šedá, stříbrná nebo tmavě modrá. Přejeme pátek plný úsměvů a pohody. Jeďte s námi a bez nehody.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.

0: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace z regionálního sportu. Pojďme na ně. Začínáme ženským fotbalem.
2: Ahoj, tady Soufy, hráčka Sigmy Olomouc ženy B. V sobotu hrajeme zápas o titul s Havířovem v Drahanovicích. Bude to skvělá podívaná a od 3 hodin zveme všechny fanoušky. Bude připravena bohatá tombola a chutné občerstvení. Těšíme se na vás. Ahoj.
1: Tak na Metropoli držíme sigmačkám palce, no a na toto utkání všechny srdečně zveme. Jinak když se ohlédneme ještě za závěrečným zápasem sigmáků, tak naši kluci porazili v sobotu doma 4-0 Karvinou a v sezóně skončili na 7. pozici a my už se teď těšíme na další sezónu. Jdeme i na hokej. Kohouti hlásí další posilu. Ofenzivu Olomouce posiluje veleskušený Zachary Senišin. Kanadský útočník byl draftován do NHL už v prvním kole Bostonem a v nejslavnější hokejové lize světa nastoupil i za Otavu. 7 sezon startoval i v zámořské AHL a poté se vydal do Evropy, kde poslední 4 roky strávil převážně v Německu. Tak vítej na Hané. Zároveň 27. narozeniny oslavil Kuba Navrátil, tak přejeme všechno nej. A ještě pojďme na silnice, protože právě silnice Olomouckého kraje budou i letos patřit závodu míru. Cyklisté během 4 dnů ujedou více než 500 kilometrů a nastoupají téměř 9,5 tisíce výškových metrů. S tím jsou spojené i dopravní komplikace, které od čtvrtka do neděle zasáhnou řadu obcí v kraji. Podrobnosti o dopravních omezeních pak nabízí Olomoucký report, tak to je sport na Metropoli a už teď posíláme další várku muziky a energie. Rádio

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Radio Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole. Tvoje webovka a online poslech na radiometro.cz.

0: tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
2: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
2: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
0: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle je Radio Metropole.

0: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz

0: superskymajales.cz.
1: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Radio Metropole.
10: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
9: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Aquapark a bazén v Olomouci zdražují. Od pondělí si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části aquaparku vzroste o 20 na 260 korun. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady. Kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Podívat se do chrámů, kostelů, kaplí a modliteben v atmosféře noci. Tuto možnost máme dnes při noci kostelů. Na území olomoucké arcidiecéze se do akce zapojí asi 200 míst. Program najdeme na webu nockostelů.cz. Trest za plán útoku na koncert popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Soud v Rakousku poslal do vězení 21-letého rakouského občana, který měl plánovat útok na koncert v roce 2024. Dostal 15 let vězení.
1: Sport.
2: Předehrávku 30. kola Moravskoslezské fotbalové ligy dnes odehrají fotbalisté Hranic. Aktuálně 15. tým tabulky vyzve na domácím trávníku souseda v žebříčku, 16. Bčko Karviné. To nyní sedí na sestupové příčce. Výkop utkání je v 19 hodin.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Víme, jak bude, dnes odpoledne se po práci opálíme a večer si na balkóně nebo na terase u grilovačky užijeme romantický západ slunce. Dnešní teploty 24 až 27, jasno anebo polojasno. Jaký má být víkend? Sobotní teploty 25 až 28, mraky, místy zaprší, může i zabouřit. V neděli zpočátku polojasno, postupně během dne oblačno, místy až zataženo a nedělní teploty kolem 27 stupňů.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Bouračky v Olomouci a cyklistický závod mezi Uničovem a Rýmařovem. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nehoda vedle Hornbachu na Rolsberské ulici a další bouračku tří osobáků řešíme na Volkrovce, také v Olomouci u tramvajové zastávky. Dokázali byste za jeden den ujet přes 150 kilometrů? Říkáte si autem nebo autobusem? Proč ne? No ale ne autem nebo autobusem. Měli byste to ujet na kole přes 150 kiláků. Takovou vzdálenost dnes urazí cyklisté. V závodě míru sledujeme to. Na kole se perou s nejdelší etapou, která vede z Uničova přes Šternberg a kolem Budišova do Rýmařova. Také proto například v Rýmařově je dnes uzavřené náměstí Míru a třída Hrdinů, také ulice Radniční a Bezejmena. Uzavřená je i propojka mezi Pivovarskou ulicí a náměstím Míru a parkoviště u autobusáku a střediska volného času. Podrobnosti o dalších omezeních a uzavírkách spojených se závodem Míru přináší web report.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie, víc

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: setkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz
4: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Je před námi závěrečný květnový víkend a ten bude plný akcí. Vlastivědné muzeum Olomouc pořádá festival vojenských kuchyní. Ten představí polní stravování v armádách napříč staletími, od Keltů až po současnost. Bude to na nádvoří muzea v sobotu 30. května od 10 do 17 hodin. Rodinné hodové odpoledne se v sobotu koná na kopečku u Olomouce na hřišti u fojictví od 15 hodin. Pestrý program pro malé i velké. Kolotoč, skákací hrad, závody na tříkolkách, koloběžkách a odrážedlech nebo soutěž v pojídání hot dogů. Budou také americká auta a bohaté občerstvení. A večer letní kino, promítají se prázdniny s Broučkem. Tak se na vás také těší pořadatelé v sobotu na hřišti u fojictví na svatém kopečku u Olomouce. Dnes a zítra Šumperský Majáles.
2: Šumperský Majáles už 29. a 30. května. Těšte se na Bena Kristoval, Vohnout, PSH, Sebastiana, Sofiana, PTK nebo Pam Rabbit.
1: Takto nás na Šumperský Majáles dnes a zítra láká Hany Firla za pořadatele. A v sobotu bude dětský den v Horce u Olomouce na Sokolce. Také s kácením Majky a s naší Martinou Kvítko.
0: Rádio Metropole.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
6: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
7: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
6: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
7: To si píš.
6: Teda Franto, to běžím říct holkám.
7: No, to běž.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
10: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: www.kauflandermajales.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Máme pro vás všechno nejlepší.
5: Tři programy na více než

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy jet? Čerstvé info právě teď!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
3: Rádio Metropole. Olomoucký report.
4: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky.
0: Místní rádio, místní zprávy.
4: Kdo jezdí vlakem v regionu, ode dneška do neděle omezí výluka železniční provoz mezi Prostějovem a Nezamyslicemi. Vždy od 8 do 20 hodin bude doprava přerušena a České dráhy zajistí za regionální vlaky náhradní autobusovou dopravu. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky, jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
5: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
4: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz.
0: Mistrovství světa v hokeji.
4: Mistrovství světa v hokeji má své semifinalisty. Od nás víte, že Česko mezi nimi není. Padli jsme ve čtvrtfinále s Finskem 1-4. Do semifinále šampionátu ve Švýcarsku tedy postoupili Finové a čeká je v sobotu ve 20 hodin zápas s Kanadou a v sobotu v 15 hodin 20 minut v semifinále Švýcarsko-Norsko.
6: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
7: Víme, jak bude. Na Moravě je dneska dál většinou skoro jasno a k tomu letních 25 stupňů. Tyhle ty teploty nás čekají taky během posledního květnového víkendu. A ten kromě sluníčka nabídne i lokální přehánky anebo bouřky. Tak uvidíme, jestli svatý Petr konečně pokropí ty naše zahrádky.
1: Rádio Metropole za volantem.
7: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku aktuálně hlásíte v Olomouci na Brněnské, když se jede kolem Porsche. Hlídka je taky na Prostějovsku na silnici 150 Prostějov Hrdibořice, na D1 na exitu Kroměříž Východ a kontrolu můžeme potkat i v Šumperku na Jesenické. Tak hlavně šťastnou cestu bez nehod a bez pokut.
8: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc.

0: kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu. Zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
11: Rádio Metropole.
12: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Ve švýcarských bankách možná platí tajemství, ale na ledě v Curychu se nic neutají. Tam se hraje na krev a na góly. Sledujeme každý pohyb světových hvězd a servírujeme ti ty nejlepší momenty dřív, než stačí roztát ledová tříšť. Ladíš Rádio Metropole, tvůj průvodce hokejovým světem je tu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Když do Olomouce v extralize přijedou České Budějovice, nastoupí proti Kohoutům i obránce Tomáš Cibulka. A právě ten si splnil hokejový sen, poprvé si zahrál na mistrovství světa. Jenže po včerejší porážce 1-4 od Finska už ví, že se domů vrátí bez medaile.
3: Tak smutní jsme rozhodně hodně, nechtěli jsme takhle ten turnaj ukončit. Nedá se nic dělat, myslím si, že jsme mohli trošku v té skupině zabrat víc, mohli jsme jít na lehčího soupoře, ale to už je teď prostě něco jiného. My jsme porad s Finama taky možná lepší výkon a ke konci bych řekl, že nám možná chybělo jim štěstíčko. Já jsem dal tyčku, myslím si, že pak ještě jedna tyčka tam bylo. Bylo by to taky něco jiného, kdyby to bylo už jen o gol. Oni by znervoznili, nám by se trošku líp hrálo, ale bohužel.
2: Tak to hodnotí konec české cesty šampionátem obránce reprezentace Tomáš Cibulka. A boj o medaile pokračuje dál, byť bez Česka. V semifinále zůstala čtveřice Finsko, Kanada, Švýcarsko a překvapení turnaje Norsko.
4: No a Sten jede na odkrytou bránu. A dává druhý gól Norsko, bude v semifinále mistrovství světa. Norští komentátoři vedle nás nevěří vlastním očím.
2: Co myslíte, vnoří se Norové až do finále?
1: Výsledky, zajímavosti i program šampionátu. To je infoservis z mistrovství světa. Každý den na tomto rádiu.
5: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vám

0: pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
1: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
3: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
4: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Na hluk si stěžují obyvatelé Krčmaně na Olomoucku. V obci slyší hluk z nově otevřeného úseku dálnice D55, tedy obchvatu, po němž obec volala více než 20 let. Ředitelství silnic a dálnic chystá měření hluku a pak rozhodne o případných opatřeních.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Pozor na zmije, zahlédli je lidé v okolí Kunštátu na Boskovicku. V chatové oblasti Kohoutov dokonce zaznamenali klubka těchto jedovatých hadů. Nikomu se zatím naštěstí nic nestalo, ale opatrnost je na místě, píše o tom Deník. Do podnikání se pouštějí lidé v Česku. Od ledna do dubna tu vzniklo 7440 nových firem, meziročně o třetinu víc. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než půlka vznikla v Praze. Výbuch vesmírné rakety. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě na Floridě a výbuch otřásl domy v okolí. Veškerý personál je naštěstí v bezpečí. Šlo o třetí let stroje, který má NASA využít k vypuštění přistávacích modulů pro mise na měsíc. Zjišťuje se, co se pokazilo, píše agentura AP.
1: Sport.
2: Pomalu se blíží mistrovství světa ve fotbale. Česko má na programu první mač 12. června, a to proti Jižní Koreji. V brance se má objevit Matěj Kovář. Oznámil, že mu bylo nastíněno, že turnaj začne jako jednička. Píše o tom ČTK.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. Odpoledne letních 25 stupňů a k tomu ještě hodně sluníčka. O víkendu už ale místy čekáme i mraky a možná taky sprchne. Přehánky a bouřky mají na Moravu dorazit od severovýchodu. A bio by mělo být v sobotu a v neděli na dvojce, což je střední zátěž.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě na Olomoucku, je to na silnici 46, jak je ta odbočka na Bělkovice, Lašťany, už se nám to tady trochu štosuje, je to ťukanec dvou osobáků. A s omezením určitě počítáme v našem regionu kvůli cyklistickému závodu Míru. Dneska je na programu nejdelší etapa, která vede z Uničova přes Šternberg a kolem Budišova do Rýmařova. V Uničově je dneska zavřené Masarykovo náměstí a taky ulice Medel anebo Litovelská, a v Rýmařově jsme museli uzavřít náměstí Míru a třídu Hrdinů, také ulici Radniční anebo Bezejmenou. Určitě sledujeme značky a pokyny pořadatelů. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.

0: dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
1: Metropole.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní roadtrip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
6: Kaufland.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Bylo nebylo na jednom kopečku u velikého města.

0: Poznáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
3: Tohle je Radio.

Budíš v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy. Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Pro vaši dobrou páteční náladu děláme maximum a shodou okolností právě Maximilian je 29. května v kalendáři. Slaví také každý Maxim a Max a teoreticky tím pádem by mohla slavit i zpěvačka Ava Max. Narozeniny má americká herečka Annette Bening, kterou známe i z Oscarového filmu Americká krása. A dnes v roce 1953 jsou Edmund Hillary a Tenzing Norgay jako první lidé na vrcholu Mount Everestu. I tohle je důkaz, že když člověk chce, zvládne i zdánlivě nemožné. Tak se tím nechejme namotivovat v pátek 29. května.
0: Metropole právě dnes.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jak se mění Olomouc v čase? To zkoumá web report.cz z historických fotografií. Ve svém seriálu Olomouc v čase nově redakce porovnala současné a historické fotografie okolí katedrály svatého Václava. Najdete je teď na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Divoký západ v Přerově. Muzeum Komenského otevře 4. června výstavu Legenda divokého západu Buffalo Bill. Expozice připomene návštěvu slavného amerického pistolníka a jeho show v Přerově v roce 1906. Potrvá do 6. září. Ještě pořád se v Česku nedokážeme oprostit od nikotinu. 2 z 5 lidí v Česku ve věku 15 až 24 let kouří či jinak do sebe dostává nikotin. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách, ale i tak konzumentů nikotinu ubývá.
4: Data ukazují, že nikotin denně užívá více než pětina české populace. Mezi mladými je to přibližně každý čtvrtý. Ve věku 15 až 24 let lákají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
3: Vysvětluje na základě výzkumu o užívání tabáku v Česku mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. Lékaři před nikotinem varují kvůli hrozbě závislosti a také jeho vlivu na zdraví srdce, cév a mozku.
0: Sport.
3: A je tu 3. kolo French Open a v akci uvidíme na pařížském tenisovém Grand Slamu 2 tenisty spojené s naším regionem. Už po 13. hodině hraje olomoucká rodačka Karolína Muchová proti Švýcarce Teichmannové a po 14:30 vyzve ESO prostějovského klubu Jakub Menšík Australana de Minora. Nejdůležitější zápas sezóny mají před sebou fotbalistky B týmu Sigmy Olomouc. Na trávě v Drahanovicích u Olomouce budou hrát o titul ve 4. moravskoslezské lize žen proti Havířovu. Souboj 1. a 2. týmu tabulky je v plánu v sobotu od 15 hodin.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dneska a taky o víkendu letních 25, na horách maxima kolem 20 stupňů. Dneska ještě hodně sluníčka, o víkendu už to můžou občas rozčísnout nějaké ty přehánky anebo bouřky. Taky se očekává, že v prvním červnovém týdnu přijde obecně trochu deštivější počasí, což je vlastně dobrá zpráva, protože se tak aspoň částečně zmírní to současné sucho.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Je tady naše blesková doprava, policejní hlídku hlásíte na Olomoucku v Charvátech a odstavené auto máme na D1, kousek od exitu Květín, tak vám hlavně přejeme šťastnou páteční jízdu a následně i pohodový víkend.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
6: Kaufland.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole.
1: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
2: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
1: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
2: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
1: Ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli, 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
2: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdcem na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
1: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. Bytylitovel.cz

0: www.severskymiles.cz.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tematické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Metropole
9: a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu z práce.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Máme tu pro vás další zprávy. Aquapark a bazén v Olomouci zdražují. Od pondělí si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části aquaparku vzroste o 20 na 260 korun. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady. Kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete na webu report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Podívat se do chrámů, kostelů, kaplí a modliteben v atmosféře noci. Tuto možnost máme dnes při noci kostelů. Na území olomoucké arcidiecéze se do akce zapojí asi 200 míst. Program najdeme na webu nockostelů.cz. Trest za plán útoku na koncert popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Soud v Rakousku poslal do vězení 21-letého rakouského občana, který měl plánovat útok na koncert v roce 2024. Dostal 15 let vězení.
2: Sport.
1: Předehrávku 30. kola Moravskoslezské fotbalové ligy dnes odehrají fotbalisté Hranic. Aktuálně 15. tým tabulky vyzve na domácím trávníku souseda v žebříčku, 16. Bčko Karviné. To nyní sedí na sestupové příčce. Výkop utkání je v 19 hodin.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Víme, jak bude. Na Moravě je dneska dál, většinou skoro jasno, a k tomu letních 25 stupňů. Tyhle ty teploty nás čekají taky během posledního květnového víkendu. A ten kromě sluníčka nabídne i lokální přehánky anebo bouřky. Tak uvidíme, jestli svatý Petr konečně pokropí ty naše zahrádky.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Hraniční, anebo taky na Dolní Novosadské. A ještě připomínáme, že taky dneska odpoledne musíme počítat s omezením kvůli cyklistickému závodu Míru. Start byl v Uničově a cíl je v Rýmařově na náměstí Míru. To je samozřejmě zavřené a spolu s ním i příjezdové ulice. Jinak první závodníci mají do Rýmařova dorazit někdy kolem 16:30. Takže sledujeme značky a pokyny pořadatelů. A kdyby cokoliv, tak třeba i rozpis víkendových etap najdeme na webu závodmíru.com. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Víc muziky, víc energie.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
4: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
3: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
4: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
5: Píše se rok 1141, od vsi k městu, příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
6: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
7: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
10: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Je pátek a jak už od nás víte, právě dnes se koná Noc kostelů v olomoucké arcidiecézi. Otevře se skoro 200 památek. Jejich seznam i program přibližuje Report.cz. Léto se blíží a tak nás zajímá, jaké se chystají akce, ať už jsou to koncerty, oslavy, hudební festivaly, anebo třeba půlmaraton. Všechno velmi přehledně najdeme na Olomouc.cz. A už příští týden, 6. června, startuje charitativní akce 8 dní pro paliativu. Během 8 dní a 8 hodin rozhýbeme Česko, abychom získali 2 miliony pro 8 skvělých hospiců, které pomáhají prožít závěr života doma. My tímto vlastně navazujeme na loňský první ročník. K téhleté benefiční cyklojízdě se může připojit každý a taky ji můžeme průběžně sledovat na webu domestici.cz. Díky moc, že pomáháte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
4: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
6: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
7: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
6: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral.
7: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
10: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
11: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
12: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Radio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony,
2: jaké je počasí na Moravě
3: a kam zajít na dobrou pizzu.
0: To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 15 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kdo jezdí vlakem v regionu, od dneška do neděle omezí výluka železniční provoz mezi Prostějovem a Nezamyslicemi. Vždy od 8 do 20 hodin bude doprava přerušena a České dráhy zajistí za regionální vlaky náhradní autobusovou dopravu. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šli čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
3: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
2: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz.
0: Sport.
2: Sezóna fotbalové první ligy se o víkendu uzavře odvetami baráže o účast v nejvyšší soutěži. V obou střetech mají nakročeno k setrvání mezi elitou právě prvoligová mužstva. Baník Ostrava bude v sobotu od 13 hodin hájit náskok 3-0 na hřišti druholigového Táborska a Slovácko po úvodní výhře 4-1 přivítá Artis Brno a to v neděli od 13 hodin. Uvidíme, jak to dopadne.
4: WhatsApp Metropole 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 3 7 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Odpoledne letních 25 stupňů a k tomu ještě hodně sluníčka. O víkendu už ale místy čekáme i mraky a možná taky sprchne. Přehánky a bouřky mají na Moravu dorazit od severovýchodu. A bio by mělo být v sobotu a v neděli na dvojce, což je střední zátěž.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, na Velkomoravské nebo taky na Prostějovsku v Drahanech. Připomínáme také cyklistický závod Míru. Dneska se jede z Oničova do Rýmařova. Sem by měli první závodníci dorazit někdy kolem 16:30. V sobotu se pak uzavře centrum v Zábřehu kvůli etapě na Dlouhé Stráně a závěr nás čeká v neděli, kdy závodníci pojedou z Krnova do Šternberka. Určitě sledujeme značky a pokyny pořadatelů a kompletní info o jednotlivých etapách a uzavírkách najdeme na webu závodmíru.com. Tak hlavně šťastnou cestu.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace z regionálního sportu. Pojďme na něm. Začínáme ženským fotbalem.
1: Ahoj, tady Soufy, hráčka Sigmy Olomouc ženy B. V sobotu hrajeme zápas o titul s Havířovem v Drahanovicích. Bude to skvělá podívaná a od 3 hodin zveme všechny fanoušky. Bude připravena bohatá tombola a chutné občerstvení. Těšíme se na vás. Ahoj.
0: Tak na Metropoli držíme Sigmačkám palce, no a na toto utkání všechny srdečně zveme. Jinak když se ohlédneme ještě za závěrečným zápasem Sigmáků, tak naši kluci porazili v sobotu doma 4-0 Karvinou a v sezóně skončili na 7. pozici a my už se teď těšíme na další sezónu. Jdeme i na hokej. Kohouti hlásí další posilu. Ofenzivu Olomouce posiluje veleskušený Zachary Senišin. Kanadský útočník byl draftován do NHL už v prvním kole Bostonem a v nejslavnější hokejové lize světa nastoupil i za Otavu. 7 sezon startoval i v zámořské AHL a poté se vydal do Evropy, kde poslední 4 roky strávil převážně v Německu. Tak vítej na Hané. Zároveň 27. narozeniny oslavil Kuba Navrátil, tak přejeme všechno nej. A ještě pojďme na silnice, protože právě silnice Olomouckého kraje budou i letos patřit závodu míru. Cyklisté během 4 dnů ujedou více než 500 kilometrů a nastoupají téměř 9,5 tisíce výškových metrů. S tím jsou spojené i dopravní komplikace, které od čtvrtka do neděle zasáhnou řadu obcí v kraji. Podrobnosti o dopravních omezeních pak nabízí Olomoucký report, tak to je sport na Metropoli a už teď posíláme další várku muziky a energie.
2: Rádio Metropole a sport podle Štěpána.
3: Rádio Metropole
2: a odpolední chill. Ideální soundtrack

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
1: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
2: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
11: Posloucháš?
12: Radio Metropole.

0: generace. Spojujeme generace. Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Je před námi závěrečný květnový víkend a ten bude plný akcí. Vlastivědné muzeum Olomouc pořádá festival vojenských kuchyní. Ten představí polní stravování v armádách napříč staletími, od Keltů až po současnost. Bude to na nádvoří muzea v sobotu 30. května od 10 do 17 hodin. Rodinné hodové odpoledne se v sobotu koná na kopečku u Olomouce na hřišti u fojitství od 15 hodin. Pestrý program pro malé i velké. Kolotoč, skákací hrad, závody na tříkolkách, koloběžkách a odrážedlech nebo soutěž v pojídání hot dogů. Budou také americká auta a bohaté občerstvení. A večer letní kino, promítají se prázdniny s Broučkem. Tak se na vás také těší pořadatelé v sobotu na hřišti u fojitství na svatém kopečku u Olomouce. Dnes a zítra Šumperský Majáles.
2: Šumperský Majáles už 29. a 30. května. Těšte se na Pena Kristoval, Vohnout, PSH, Sebastiana, Sofiana, PTK nebo Pem Rabbit.
1: Takto nás na Šumperský Majáles dnes a zítra láká Hany Firla za pořadatele. A v sobotu bude dětský den v Horce u Olomouce na Sokolce. Také s kácením Majky a s naší Martinou Kvítko.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
7: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jak se mění Olomouc v čase? To zkoumá web report.cz z historických fotografií. Ve svém seriálu Olomouc v čase nově redakce porovnala současné a historické fotografie okolí katedrály svatého Václava. Najdete je teď na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Divoký západ v Přerově. Muzeum Komenského otevře 4. června výstavu Legenda divokého západu Buffalo Bill. Expozice připomene návštěvu slavného amerického pistolníka a jeho show v Přerově v roce 1906. Potrvá do 6. září. Ještě pořád se v Česku nedokážeme oprostit od nikotinu. 2 z 5 lidí v Česku ve věku 15 až 24 let kouří či jinak do sebe dostává nikotin. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách, ale i tak konzumentů nikotinu ubývá.
4: Data ukazují, že nikotin denně užívá více než 1/5 české populace. Mezi mladými je to přibližně každý 1/4. Ve věku 15 až 24 let lákají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
3: Vysvětluje na základě výzkumu o užívání tabáku v Česku mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. Lékaři před nikotinem varují kvůli hrozbě závislosti a také jeho vlivu na zdraví srdce, cév a mozku.
1: Sport.
3: A je tu 3. kolo French Open a v akci uvidíme na pařížském tenisovém Grand Slamu 2 tenisty spojené s naším regionem. Už po 13. hodině hraje olomoucká rodačka Karolína Muchová proti Švýcarce Teichmannové a po 14:30 vyzve ESO prostějovského klubu Jakub Menšík a Australana de Minora.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víkend přinese více oblaků i srážek. V sobotu nás čekají přeháňky, v neděli se mohou dostavit i bouřky. Teploty ale neklesnou, stále se budou pohybovat kolem 25 stupňů. Bio by podle meteorologů mělo být na dvojce.
6: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: V Olomouci se můžete zdržet na třídě kosmonautů. Je tu kolona do 10 minut. Pozor si dejte na výjezdu z Olomouce. Na D46 na trase Olomouc-Vyškov za exitem Olomouc-Střed. Tady nám hlásíte nehodu. Bouralo se také v Bruntálu v ulici Sukova a pozor také na policejní hlídku, která na vás číhá na D55 na exitu Otrokovice sever.
2: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie.

0: je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Metropole!
2: Posloucháš Radio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Metropole!

0: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
1: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
2: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
2: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
13: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu. Zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Švýcarsko je sice země sírů, ale v hokejových halách to teďka vypadá, že i ty nejlepší obrany mají víc děr než poctivý ementál. Sleduj tuhle světovou jízdu, kde se puky odrážejí rychleji než kurz švýcarského franku. Posloucháš Rádio Metropole a tohle je tvůj fresh hokejový update v maximálním driveu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Aus dem Weg. Sie können eine Medaille gewinnen.
3: Ano, sami poznáváte, že v dalším hokejovém speciálu našeho rádia otevíráme další část našeho česko-švýcarského slovníku, a protože letošní šampionát hostí právě Švýcarsko.
2: Aus dem Weg. Sie können eine Medaille gewinnen.
3: Co znamená, když Švýcar řekne tohle, uslyšíme za pár vteřin a teď spolu fandíme našim. Naši kluci dnes od 16:20 hrají proti Norům. Jak to vypadá v tabulce? Po třech výhrách v řadě se naši kluci posunuli na průběžnou

0: Na druhé místo ve skupině. Podle sportovních expertů se dnes čeká proti Norům naše výhra a minimálně 5 branek. A co nám to dnešní vítězství může zajistit? Jednoduše řečeno, kromě zdravého sebevědomí, dostaneme i přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále. A jaký je překlad této švýcarské věty? Běžte z cesty, Češi si jdou pro medaile.
1: Výsledky, zajímavosti i program šampionátu. To je infoservis z mistrovství světa. Každý den na tomto rádiu.
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Radio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Akvapark a bazén v Olomouci zdražují. Od pondělí si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části akvaparku vzroste o 20 na 260 korun. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady. Kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Podívat se do chrámů, kostelů, kaplí a modliteben v atmosféře noci. Tuto možnost máme dnes při noci kostelů. Na území olomoucké arcidiecéze se do akce zapojí asi 200 míst. Program najdeme na webu nockostelů.cz. Trest za plán útoku na koncert popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Soud v Rakousku poslal do vězení 21-letého rakouského občana, který měl plánovat útok na koncert v roce 2024. Dostal 15 let vězení.
0: Sport.
2: Předehrávku 30. kola Moravskoslezské fotbalové ligy dnes odehrají fotbalisté Hranic. Aktuálně 15. tým tabulky vyzve na domácím trávníku souseda v žebříčku, 16. Bčko Karviné. To nyní sedí na sestupové příčce. Výkop utkání je v 19 hodin.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Venku aktuálně měříme kolem 24 stupňů Celsia, stále si užíváme také jasnou oblohu bez mráčku a jenom samé sluníčko. To nám dneska zapadá kolem 8:45 a zítra ráno nás probudí před 5. Ráno a dopoledne bude ale spíše pod mrakem, odpoledne můžou přijít i přeháňky. Teploty se ale budou stále pohybovat kolem 25 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Olomouci je aktuálně doprava bez problémů, hlavně nezapomeňte na omezení na třídě svobody. Pozor si ale musíme dát na nehodu, tu nám aktuálně hlásíte v Prostějově v ulici Vrahovická. Bouralo se také na D46 na trase Vyškov-Olomouc za exitem Brodek u Prostějova. Tady je v sobě nákladák s osobákem. Pozor také v Bruntále, tady se stále dořešuje nehoda v ulici Havlíčkova. A také mrkneme na závod Míru. Dneska finišuje v Rýmařově, právě teď kolem 17. hodiny. V sobotu se uzavře centrum v Zábřehu kvůli etapě na Dlouhé stráně a závěr nás čeká v neděli, kdy závodníci jedou z Krnova do Šternberka. Kompletní info o jednotlivých etapách a taky uzavírkách najdete na webu závodmíru.com.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Ptaj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
12: Kaufland.
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: Hele, na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla. Metropole právě dnes.
2: Pro vaši dobrou páteční náladu děláme maximum a shodou okolností právě Maximilian je 29. května v kalendáři. Slaví také každý Maxim a Max a teoreticky tím pádem by mohla slavit i zpěvačka Ava Max. Narozeniny má americká herečka Annette Bening, kterou známe i z Oscarového filmu Americká krása. A dnes v roce 1953 jsou Edmund Hillary a Tenzing Norgay jako první lidé na vrcholu Mount Everestu. I tohle je důkaz, že když člověk chce, zvládne i zdánlivě nemožné. Tak se tím nechejme namotivovat v pátek 29. května.
1: Metropole právě dnes.
3: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
4: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
3: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
4: To si piš.
3: Teda Franto, to běžím říct holkám.
4: No, to běž.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
6: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
1: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.

0: Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Doprava na silnici mezi Křelovem a Slavonínem se po téměř dvou měsících vrací do normálu. Opravy jsou dokončeny a uzavírka, která od dubna komplikovala provoz, končí. Řidiči už nebudou muset jezdit objízdnou trasou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. První auta projedou opraveným úsekem v pondělí 1. června. Omezení souviselo s výstavbou dálnice D35 v úseku Křelov až Slavonín. Do podnikání se pouštějí lidé v Česku. Od ledna do dubna tu vzniklo 7440 nových firem, meziročně o třetinu víc. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než půlka vznikla v Praze. Výbuch vesmírné rakety. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě na Floridě a výbuch otřásl domy v okolí. Veškerý personál je naštěstí v bezpečí. Šlo o třetí let stroje, který má NASA využít k vypuštění přistávacích modulů pro mise na měsíc. Zjišťuje se, co se pokazilo, píše agentura AP.
1: Sport.
3: Pomalu se blíží mistrovství světa ve fotbale. Česko má na programu první mač 12. června, a to proti Jižní Koreji. V brance se má objevit Matěj Kovář. Oznámil, že mu bylo nastíněno, že turnaj začne jako jednička. Píše o tom ČTK.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Všichni zahradníci a zahradnice můžou slavit. O víkendu nám pravděpodobně přehánky pokropí naše záhonky. Víkend přinese více oblačnosti, ale stejné teploty. Měřit budeme kolem 25 stupňů Celsia. V sobotu čekáme lokální přehánky, ojediněle i bouřky. Podobné počasí meteorologové předpovídají i na neděli.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Na Olomoucku počítejte se zdržením, a to mezi Hrubou Vodou a obcí Hlubočky. Je tu kolona zhruba na 5 minut. Zdržet se můžeme dneska také na trase Moravská Třebová Mohelnice. Tady si postojíte i čtvrt hodinky. Pozor také na nehodu, tu nám aktuálně hlásíte mezi Vyškovem a obcí Tučapy. A na D35 na trase Olomouc Mohelnice na exitu Litovel číhá policejní hlídka. Tak nohu z plynu.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie, víc

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: Bylo nebylo na jednom kopečku u velikého města.

0: Setkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
4: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
5: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
8: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
2: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
1: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
2: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
1: Ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli, 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
2: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdcem na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
1: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Radio Metropole.
1: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
0: Metropole.

Top of the Pop. Top of the Pop. Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Víkend přinese více oblaků i srážek. V sobotu nás čekají přehánky, v neděli se mohou dostavit i bouřky. Teploty ale neklesnou, stále se budou pohybovat kolem 25 stupňů. Bio by podle meteorologů mělo být na dvojce.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
3: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Metropole. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole, podporujeme domácí muziku.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
5: Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Je pátek a jak už od nás víte, právě dnes se koná Noc kostelů v olomoucké arcidiecézi. Otevře se skoro 200 památek. Jejich seznam i program přibližuje Report.cz. Léto se blíží a tak nás zajímá, jaké se chystají akce, ať už jsou to koncerty, oslavy, hudební festivaly, anebo třeba půlmaraton. Všechno velmi přehledně najdeme na Olomouc.cz. A už příští týden, 6. června, startuje charitativní akce 8 dní pro paliativu. Během 8 dní a 8 hodin rozhýbeme Česko, abychom získali 2 miliony pro 8 skvělých hospiců, které pomáhají prožít závěr života doma. My tímto vlastně navazujeme na loňský první ročník. K téhleté benefiční cyklojízdě se může připojit každý a taky ji můžeme průběžně sledovat na webu domestici.cz. Díky moc, že pomáháte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

Rádio Metropole. Metropole. Bylo 22 hodin.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
2: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
1: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
2: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
1: Ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli, 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
2: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdcem na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
1: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Doprava na silnici mezi Křelovem a Slavonínem se po téměř 2 měsících vrací do normálu. Opravy jsou dokončeny a uzavírka, která od dubna komplikovala provoz, končí. Řidiči už nebudou muset jezdit objízdnou trasou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. První auta projedou opraveným úsekem v pondělí 1. června. Omezení souviselo s výstavbou dálnice D35 v úseku Křelov až Slavonín.
1: Místní rádio. Místní zprávy.
2: Pozor na zmije, zahlédli je lidé v okolí Kunštátu na Boskovicku. V chatové oblasti Kohoutov dokonce zaznamenali klubka těchto jedovatých hadů. Nikomu se zatím naštěstí nic nestalo, ale opatrnost je na místě, píše o tom deník. Do podnikání se pouštějí lidé v Česku. Od ledna do dubna tu vzniklo 7440 nových firem, meziročně o třetinu víc. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než půlka vznikla v Praze. Výbuch vesmírné rakety. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě na Floridě a výbuch otřásl domy v okolí. Veškerý personál je naštěstí v bezpečí. Šlo o 3. let stroje, který má NASA využít k vypuštění přistávacích modulů pro mise na měsíc. Zjišťuje se, co se pokazilo, píše agentura AP.
1: Sport.
2: Pomalu se blíží mistrovství světa ve fotbale. Česko má na programu 1. mač 12. června, a to proti Jižní Koreji. V brance se má objevit Matěj Kovář. Oznámil, že mu bylo nastíněno, že turnaj začne jako jednička. Píše o tom ČTK.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Víkend přinese více oblaků i srážek. V sobotu nás čekají přehánky, v neděli se mohou dostavit i bouřky. Teploty ale neklesnou, stále se budou pohybovat kolem 25 stupňů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.